0: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: Řešení je úvěr od Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit hodně.
1: Řešení je Acema.
0: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
1: Řešení je Acema.
0: A co když potřebuju 20 milionů?
1: Řešení je Acema.
0: A 30?
1: Acema.
0: A 40?
1: Acema.
0: A 50?
1: Acema. Jde to i bez banky.
0: Hele, nezaseko ses?
1: Ne.
2: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
3: Tohle je Klasik Praha.

0: Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Tohle je Klasik Praha.

0: partner pro vaši zahradu. Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
4: Řešení je úvěr od Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit hodně.
4: Řešení je Acema.
3: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
4: Řešení je Acema.
3: A co když potřebuju 20 milionů?
4: Řešení je Acema.
3: A 30?
4: Acema.
3: A 40?
4: Acema.
3: A 50?
4: Acema. Jde to i bez banky.
3: Hele, nezaseko ses?
4: Ne.
5: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
6: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
7: Pak hrnky,
6: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
7: Škola volá!
8: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
9: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Voice Aid, Ibai Chem, Kolegium 1704, ukrajinský oktet Orfeus, Kata a sbor Permoník nebo Amandin Bejer. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
1: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
1: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
1: Více na pop.cz.
4: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto@poli.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Ladíte Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné čtvrteční jitro 27. srpna. 30letá válka byla těžké období. Jaká úleva přišla pak, když nastal klid zbraní? To je znát i na životě a díle jednoho z německých hudebníků, kterého si v dnešním ranním vysílání představíme. Ale však za chvíli. Teď už nastává chvíle pro první skladbu a tou je polka z opery Dvě vdovy Bedřicha Smetany. Přeji vám pěkný poslech.

Dozněla polka z opery Dvě vdovy Bedřicha Smetany. Hrál nám Clevelandský orchestr pod taktovkou Christopha von Dohnání. A teď už je 7 hodin a napočítáme ještě 4 minuty. Za chvíli se ponoříme do další skladby, a to doslova, neboť uslyšíme Akvárium z karnevalu zvířat Camille Saint-Saense. A také za chvíli i do tématu, které je spojeno s německým skladatelem Johannem Samuelem Weltrem, o kterém jsem hovořil v úvodu.

Marta Archerič nám dohrála za doprovodu orchestru Dell Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papána sedmou část karnevalu zvířat Camisensance s názvem Akvárium. A my se určitě dnes z toho ponořování do akvária trochu osušíme, neboť nás čeká poměrně teplý den, 27 až 29 stupňů Celsia. V hlavním městě čekáme polojasno nebo skoro jasno. Ovšem, teď máme kolem 13, tak pokud vyrážíte už teď brzo ráno, vemte na sebe určitě ještě nějaký další svršek, kromě trička nebo halenky. My se také trochu oblékneme do dalšího pěkného kabátku. Tentokrát bude mít podobu jedné z pěkných árií Serpentes Ignei in Deserto, což je oratorium Ohnivý hadi v poušti Johanna Adolfa Haseho. A z tohoto oratoria nám árii Quel Turbido zaspívá Filip Žarusky za doprovodu souboru Les Axans pod vedením Thibauta Noailliho.

Slyšeli jsme ukázku z oratoria Ohnivý hadi v poušti Johana Adolfa Haseho. Oratorium nám přiblížil Filip Žaruský, který zaspíval árii Coelho Turbido, a to za doprovodu souboru Lexan pod vedením Thibauta Noailleho. Za 2 minuty bude 7:45 a my budeme poslouchat tóny z filmu Vzpomínky na Afriku z roku 1985. Jsou to tóny Johna Berryho, předtím ale méně libé tóny, a sice dopravní situace v Praze, kterou ovlivňují momentálně 4 dopravní nehody. Jedna se stala v ulici na Maninách, další v Nádražní, buďte opatrní rovněž v Ambrožově ulici, a nehoda se nevyhla ani Radlické ulici.

0: Klasik Praha.
1: Ústřední postava frankovlámské školy, první mistr vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby, to byl Josquin des Prez. Od jeho úmrtí uplynulo letos rovných 505 let. Více v dalším pořadu z premiéru tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Prodlužte si léto v Aquapalas Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalas Praha léto nekončí. Aquapalas Praha. Zábava na celý den.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Liverpoolská královská filharmonie pod taktovkou Andrew Menzi nám dohrála první část St. Paul's Suite Žik od Gustava Holsta. 7 hodin 25 minut. Za chvíli hudba Antonína Dvořáka a to z cyklu skladeb pro smyčcové kvarteto Cypříše. Uslyšíme Zde v lese u potoka. 8. část a to v podání Panochova kvarteta. Jak už jsem říkal, dnes máme 27. srpna a to značí, že se také obrátíme do minulosti a připomeneme si jednu výraznou osobnost hudby, která se narodila 27. srpna a její Johann Samuel Welter. Je to německý skladatel, který se narodil daleko od českých hranic, nicméně i v jeho životě je znát dopad 30leté války. Ta znamenala pro české země velkou devastaci území a drastické snížení počtu obyvatel a nevyhla se svým dopadem ani okolním zemím, i těm německým. Welter se narodil 27. srpna roku 1650, tedy jenom 2 roky po Vestfalském míru, a to ve městečku Schwäbisch Hall. A to se také jen pomalu dostávalo z válečných ztrát, ale na jeho životě a na tom, že mohl tvořit právě hudbu, je znát, že ten rozvoj měst sice pomalu, ale přece jenom skvěl a spěl k tomu, že se mohla přece jenom i rada měst věnovat hudbě.

Ocitli jsme se zde v lese u potoka, a to díky cyklu skladeb pro smyčcové kvartetu Antonína Dvořáka Cypřiše. Osmou část s uvedeným názvem nám zahrálo Panochovo kvarteto a dohrálo přesně v 7:30. Za chvíli uslyšíme hudbu Karla Filipa Emanuela Bacha a bude to třetí část jeho koncertu S-dur pro čembalo, hammerklavír a orchestr. Jak víte, Karl Filip Emanuel Bach je synem slavného Johanna Sebastiana Bacha a ten společně i s Jeronymem Praetoriem byli vlastně určitými pokračovateli německé tradice, a to takové, které se vlastně dostálo i německému hudebníku Johannu Samuelu Weltrovi. Sami nejspíše znali dílo Johanna Samuela Weltra, o kterém se dnes bavíme. Ten, když vyrůstal, tak to bylo nejdříve v jeho rodném městě Schwäbisch Hall, ale později navštěvoval gymnázium a dokonce přešel i studovat ke svému strýci Johannu Weltrovi, který pracoval jako městský hudebník, loutnista a trombonista v nedalekém Norimberku. A tam právě přišel k tomu nejdůležitějšímu hudebnímu vzdělání.

0: Slyšeli jsme třetí část koncertu Es-dur pro čembalo, hammerklavír a orchestr Karla Filipa Emanuela Bacha. Hrála nám muzikantika Köln pod vedením Reinharda Gebla a dohrála 7:55. A my se opět vracíme k německému hudebníku Johannu Samuelu Weltrovi, který se narodil 27. srpna 1650 a svůj život svázel s jedním německým městem, které je pro nás možná méně známé, ale když připomenu, že nedaleko je Norimberg, tak si možná už jsme schopni představit, kde zhruba leží. Bylo to císařské město Schwäbisch Hall. Tam nalezl také uplatnění jako hudebník a skladatel, ale hlavně se stal varhaníkem tamního hlavního kostela svatého Michaela. V této funkci sloužil 45 let až do svých 70, kdy zemřel. To, že sloužil jako hlavní varhaník, tak značilo i to, že měl další nutné služby, které musel provádět vůči městu. Městská rada měla velký zájem o podporu duchovní hudby a tak skládal především tu. Bylo to také znát jako rozvoj města, které se už konečně mohlo po 30-leté válce trochu rozvíjet a mělo dostatek peněz na to, aby platilo i hudebníkům. Kromě toho, že byl zodpovědný za dohled nad školním sborem tamního gymnázia, poskytoval také hudební lekce nadaným chlapcům a dokonce jeden z jeho žáků pak nastoupil na jeho místo coby varhaník. I když zkomponoval kolem 400 děl, tak bohužel po Johannu Samuelu Weltrovi se dochovalo jen těch děl pár a byla vydána až v roce 1993. My si ale připomeneme z Německa jinou skladbu, která je mnohem starší, pochází totiž od Michaela Pretoria. A i růže rozvěla se, to nám budou zpívat členové souboru The King's Singers za doprovodu Albrechta Mayera v úpravě.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme skladbu Michaela Pretoria a i Růža rozvěla se, která pochází z dávna bohužel neznámé původního autora a teprve přepracování Michaelem Pretoriem dokázalo tuto skladbu rozšířit i do kancionálu. Albrecht Mayer nám hrál na hoboji, The Kings Singers zpívali úpravu pro jejich soubor, tedy vokální soubor společně s hobojem. 7:41 a my přejdeme k hudbě Edvarda Hagerupa Grieka. Z dvou norských tanců uslyšíme číslo 1. A ten nám zahraje Michaela Petry a anglický komorní orchestr pod vedením Okakamu.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír Tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Do Brna, do Prahy.
5: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Dozněla hudba z baletu Žizel Adolfa Charlese Adama. Slyšeli jsme, jak ji hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Ondreje Lenarda. Dohrál ji 10 minut před 8 hodinou a my si teď budeme moci užít Svit Luny v hudební podobě. Je to třetí část bergamské svity Claude Debussyho, tentokrát v podání čínského klavíristy Yi Lia.

Dozněl svit Luny z bergamské svity Claude Debussyho v podání čínského klavíristy Jilia a dozněl 8:05. My se ještě zaposloucháme do pěkné skladby, kterou složil John Blow. Je to epilog ze sbírky vokálních skladeb Amphitryon Anglicus. To je zajímavý úkaz, který budeme moci slyšet, neboť jsou to písně, které jsou inspirovány různými skladateli a různými díly. Anglický barokní skladatel John Blow byl varhaník na dvoře Stuartovců a dokonce učitel Henryho Persla. A my se teď zaposloucháme do toho, jak složil píseň Sing Sing Ye Muses v podání ansámblu Correspondance pod vedením Sebastiana Dozé.

0: Slyšeli jsme píseň Sing Sing Ye Muses. Byla to píseň Johna Blau a anglického barokního skladatele. Epilog ze sbírky vokálních skladeb Amphion Anglicus nám zaspíval soubor Ensemble Correspondance pod vedením Sebastiana Doze. Nyní už je 8 hodin, to je nejvyšší čas pro zprávy a za chvíli pro další skladby ranního vysílání. Tou následující bude serenáda G-dur, známá Malá noční hudba. Uslyšíme z ní čtvrtou část v podání orchestru Vídeňské státní opery. A také na vás dnes v ranním vysílání čeká soutěž, a to o 2 vstupenky na jeden ze svatovíckých varhaních večerů.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků, varuje policie. Informaci o možném riziku dostali policisté od kolegů ze zahraničí. Pohyb fanouškovských skupin od středy monitorují a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Do Polska pak přes Českou republiku projíždějí fanoušci z Chorvatska. Čína po středeční povodni na hranici Tibetu s Nepálem pohřešuje podle nové bilance více jak 500 lidí. Nepál jako počet mrtvých nově udává 162, pohřešuje ovšem více jak 820 lidí, z nichž velká část jsou nepálští a zahraniční turisté. Bleskovou povodeň na hranici Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Co způsobilo pád ledovce, není jasné, ale podle nepálských úřadů bylo možnou příčinou zemětřesení. Včera ve věku 83 let zemřel jeden z největších současných maďarských spisovatelů, Péter Nádaš. Často býval zmiňován jako kandidát na Nobelovu cenu za literaturu. Čeští čtenáři mohou Nádašovo dílo znát z překladu jeho knihy Pamětí. Román je považován za autorovo největší dílo. Vznikal 11 let, byl přeložen do řady jazyků a zajistil Nádašovi mezinárodní věhlas. Děj propletených příběhů se odehrává v 50. až 70. letech 20. století v době nesvobody ve východní Evropě. Dnes očekáváme nad Českou republikou většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnosti částečně přibývat, ráno se budou ještě ojediněle vyskytovat na některých místech mlhy. Nejvyšší teploty se dnes budou v České republice pohybovat mezi 24 až 29 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude kolem 20. To je ze zpráv v 8 vše, nyní už uslyšíme alespoň část známé Malé noční hudby Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla ukázka z malé noční hudby Wolfganga Amadea Mozarta. Serenádu G-dur známého Rakunašana jsme si připomněli čtvrtou částí podání orchestru Vídeňské státní opery pod taktovkou Adriana Bulta. Je 8 hodin a 10 minut. Nás nyní čeká árie ze třetího dějství opery Faust Charlese Gounoda, kterou nám zaspívá Piotr Bečala. Doprovázet jej bude orchestr Národní opery v Lyonu pod vedením Aléna Altinoglu. Ale ještě předtím jsou tu informace o několika dopravních nehodách. Ty se přihodily v ulici Na Maninách, v Ambrožově ulici, v Radlické a pozor také v ulici v Olšinách.

Dozněla árie ze třetího dějství opery Fausta Charlese Gounoda. Zpíval nám Piotr Bečala za doprovodu orchestru Národní opery v Lyonu pod vedením Alain Antinoglu. Je 8 hodin 16 minut a za chvíli se rozeznění tóny Jerryho Goldsmithe z filmu Star Trek The Motion Picture z roku 1979 v podání Filharmoniků města Prahy. A také se pravidelně během léta rozeznívají varhany u svatého Víta v Praze. Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádá v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha už 15. ročník tradičního mezinárodního hudebního festivalu varhanní hudby.

0: a je titulárním varhaníkem katedrály svatého Štěpána ve Vídni. Hrát vám bude skladby Johanna Sebastiana Bacha, Antona Brucknera a Roberta Schumana. Pokud byste chtěli vyhrát dvě vstupenky na jeho koncert, pak určitě neváhejte a poslouchejte dál naše vysílání, protože v něm budete moci dvě vstupenky vyhrát.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: 14. července slaví obyvatelé Francie, jak známo, státní svátek. Součástí oslav je i tradiční velkolepý Concert de Paris, konaný přímo pod Eiffelovou věží na Champ de Mars. Jaká je historie i současnost tohoto hudebního svátku? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s premiérou v pondělí od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otello a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedlo.

0: Čedla. Akce platí do vyprodání zásob.
1: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
3: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Doznělo R ze svity Johanna Sebastiana Bacha. Hrál nám soubor The English Concert pod taktovkou Trevora Pinnocka. Dohrál těsně před půl devátou. Nyní nás čeká setkání s hudbou Sergeje Prokofjeva. Uslyšíme scénickou hudbu k dramatu Boris Godunov, scénu u fontány a polonézu. Hraje skotský národní orchestr pod taktovkou Neeme Järviho.

Skotský národní orchestr pod taktovkou Neme Järviho nám dohrál scénu u fontány Apolonézu z Borise Godunova ze scénické hudby k tomuto dramatu. Byla to hudba Sergeje Prokofjeva, nás za chvíli čekají tóny Camille Saint-Saense a my se budeme moci nechat opájet hrou Bertrána Chamayu, jak bude vyluzovat na klavír tóny etídy číslo 1 Camille Saint-Saense. A mě zase bude zajímat to, co mi budete odpovídat na soutěžní otázku. Právě teď se dostáváme k soutěži, díky níž budete moci vyhrát dvě vstupenky na jeden ze svatovíckých varhaních večerů, a to ten, který budete moci poslouchat 1. září. Je to čas počátku školního roku, ale také vlastně kalendářní počátek podzimu. Takový pěkný vstup se nepodaří každému, jenom tomu, kdo si koupí vstupenky na onen svatovícký varhanní večer, na kterém bude hrát titulární varhaník katedrály svatého Štěpána, pan Konstantin Reimayer, který je také římskokatolickým knězem, tedy unikátní spojení duchovního a umělce. Hrát vám bude skladby Johanna Sebastiana Bacha, už jsem říkal, také Antona Brucknera a Roberta Schumana. Za chvíli řeknu soutěžní otázku, ale předtím je důležité zmínit, že máme v našich soutěžích pochopitelně také pořádek, a to značí, že mají také svá pravidla. Ta najdete u nás na webu www.klasikpraha.cz. A také je důležité připomenout telefonní číslo, kam budete moci za chvíli volat své odpovědi. Je to číslo 739 987 987. Volejte prosím jenom po dobu následující skladby. A teď už soutěžní otázka. Skladby, které uslyšíte, budou na večeru znít i od Antona Brucknera, rakouského skladatele a varhaníka. A mě zajímá, před pár lety jsme si mohli připomenout 200leté výročí od jeho narození. V který rok to bylo?

0: Slyšeli jsme hudbu Camille Saint-Saëns, byla to etída číslo 1 v podání Bertrána Chamayů. Nás ovšem v dnešním ranním vysílání v soutěži zajímal jiný skladatel, Anton Bruckner, mimo jiné také varhaník, a právě proto, že byl varhaníkem, také dobře znal tento nástroj a mohl pro něj komponovat. A jednu ze skladeb uslyšíte na svatovíckém varhaním večeru v podání Konstantina Reimayera, vynikajícího varhaníka duchovního. Ten bude hrát v rámci tohoto festivalu v úterý 1.9. od 19 hodin v katedrále svatého Víta i skladby Johanna Sebastiana Bacha a také Roberta Schumana. Já se ovšem ptal na Antona Brucknera. My jsme slavili nedávno, pro nás dospělé je to nedávno, pro děti by to bylo opravdu hodně dávno, ale pro nás ne. Nedávno 200 let, kterými jsme si připomínali narození skladatele Antona Brucknera v roce 1824. A bylo to tím pádem v roce 2024, kdy jsme si to 200leté výročí připomínali. Správně mi odpověděla paní Lucie Trollerová, že to byl rok 2024, a vám ostatním držím palce v našich dalších soutěžích.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Ze sbírky Skerci muzikály Claudia Monteverdiho nám jednu část zaspívala Magdalena Koženák. Vel squadro setien se to. Byla to skladba Claudia Monteverdiho nejenom v podání naší skvělé pěvkyně, ale také souboru La Cetra Baroque Orchestra Basel pod vedením Andrej Markona. Je 9:15 a nás za chvíli osloví tvorba Samuela Coleridge Taylora. Uslyšíme čtvrtý ze čtyř charakteristických valčíků. Rád nám bude Maja Megap a Matthew Shelhorn.
1: Klasik Praha.
2: 5. září začne 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená a přijede i řada dalších špičkových interpretů, kteří zahrají nejen Dvořákovu hudbu. O letošní programové nabídce Dvořákovy Prahy si budeme povídat s ředitelem festivalu Janem Simonem v příštím pořadu Hudba v miléniu. K poslechu premiéry v úterý 1. září od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
5: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
7: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
9: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
10: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
9: Mají i pořádný stroje?
10: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

To byl čtvrtý ze čtyř charakteristických valčíků Samuela Coleridge Taylora. Hrála nám Maya Magyap a Matthew Shelhorn. 8:53 a ještě jedna skladba ranního bloku. Tou následující skladbou bude od Ference Lista koncert číslo 1 S-dur pro klavír a orchestr. Čtvrtou část nám zahraje Valentina Kameníková a doprovázet bude Státní filharmonie Brno pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.

0: Slyšeli jsme, jak nám Valentina Kameníková a Státní filharmonie Brno pod taktovkou Jiřího Bělohlávka hráli čtvrtou část koncertu číslo 1 S dur pro klavír a orchestr Ference Liszta. Dohráli těsně před 9:00. Nyní už 9:00 je a to už je také čas pro Ondřeje Fischera a dopolední vysílání Rádia Klasik Praha. Filip Sichra se tedy loučí a přeje pěkný čtvrtek.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Hezké čtvrteční dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 5 minut po 9. hodině 27. srpna. Svátek dnes se slaví Otakar a v dopoledním vysílání rádia Klasik Praha vás teď zdraví Ondřej Fischer, jako obvykle v tomto čase, a budu vás provázet naším programem až do 12. hodiny. Právě teď dozněla nahrávka bratislavského orchestru Kapela Istropolitana pod vedením dirigenta Adriana Lipra a zahrali nám hudbu finského skladatele Jana Sibelia. Byla to skladba z roku 1922, tedy už více než 100 let stará, s názvem Andante Festivo, kterou skladatel nejdřív napsal pro komorní soubor, pak ji také upravil pro smyčcový orchestr. Je to jediná jeho skladba, která existuje i na nahrávce v interpretaci samotného Jana Sibelia, který ji dirigoval. Ovšem, my jsme teď tedy poslouchali nahrávku samozřejmě mnohem novější, slovenskou. No a před 10. hodinou mimo jiné zazní v našem programu třeba hudba filmová, také Haydn, Schumann, Elgar. Zaspívá nám mezzosopranistka Joyce Didonatou, těšit se můžete i na další skvělé interprety, klavíristka Andrea Kauten, orchestra Filharmonia z Londýna, nebo třeba houslista Reno Capison. To jsou jen někteří z hráčů, kteří se nám brzy představí. No a nejdříve ze všeho nám teď zahraje na zobcovou flétnu Michaela Koudelková, hráčka, která se specializuje právě na tento nástroj, zejména tedy na historické zobcové flétny, a která loni vydala u Suprafonu pné album s skladbami mimo jiné Arkanžela Corelliho, od kterého si teď poslechneme 5. část z jeho sonáty číslo 4 F dur, původně houslové, ale zde to bude tedy úprava se solovou zobcovou flétnou Michaely Koudelkové.

9 minut po 9. hodině zazněla teď hudba barokního skladatele Arcangela Corelliho. Vyslechli jsme pátou část z původně houslové sonáty F-dur, zde v úpravě se solovou zobcovou flétnou, na kterou hrála Michaela Koudelková. Právě z jejího debutového alba vydaného loni u Suprafonu pocházela tato ukázka. Flétnistku doprovodili ještě Monika Knoblochová na čembalo, Libor Mašek na barokní violončelo a Jan Krejča na teorbu. Dále tu mám symfonickou hudbu Antonína Dvořáka. Tentokrát si poslechneme nahrávku jedné z jeho symfonií v podání Českého národního symfonického orchestru, který natočil v 90. letech Dvořákovy symfonie s dirigentem Zdeňkem Košlerem. No a právě tito hudebníci nám teď zahrají třetí větu z Dvořákovy 7. symfonie D-moll.

Na rádiu Klasik Praha zněla teď hudba Antonína Dvořáka, 7. symfonie D mol, jedna z vrcholných dvořákových symfonií dramatického výrazu, a její třetí věta, kterou nám teď zahrál Český národní symfonický orchestr pod vedením legendárního dirigenta Zdeňka Košlera. No a Český národní symfonický orchestr, to je těleso, které se věnuje jak klasice, tak i filmové hudbě ve Smetanově síni.

0: Klasik Praha.
1: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Světové orchestry, solisté i komorní soubory. To je 19. ročník festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní ve dnech 5. až 23. září. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz.

0: vás zdraví Magdalena Kožená.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí, u nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha, zábava na celý den.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Je 9:30 a na rádiu Klasik Praha jsme vyslechli tuto swingově stylizovanou hudbu, kterou filmový skladatel François de Roubaix složil pro film s názvem Stará puška, Levě Fizil, francouzský film z roku 1975. No a tuto skladbu si vybral houslista Renaud Capuçon na své předloni vydané album věnované právě francouzské filmové hudbě, které natočil s orchestrem dobových nástrojů Le Siècle a dirigentem Duncanem Wardem. Dále nás čeká symfonie klasická hudba Josefa Haydna z jeho 102. symfonie B-dur, jedné už z Haydnových posledních symfonií. Si teď poslechneme závěrečnou část a bude to nahrávka londýnského festivalového orchestru, i protože se jedná o jednu ze symfonií takzvaně londýnských. Dirigovat bude Ross Poulpe.

Londýnský festivalový orchestr pod taktovkou Rose Popla nám teď zahrál finále z Haydnovy symfonie číslo 102 B-dur, jedné z posledních Haydnových symfonií, pocházející z cyklu symfonií takzvaně londýnských. No a dále nás čeká hudba Roberta Schumana, klavíristka Andrea Kauten se nám představí v třetí větě Schumanovy třetí klavírní sonáty, která má tempové označení kvazi variacioni andante. No a pak ještě třeba symfonická hudba Elgárova, také Vivaldiho Jaro a nebo mezzosopranistka Joyce DiDonato. To vše uslyšíte tady na Klasik Praha už před 10. hodinou.

Na Klasik Praha jsme teď vyslechli hudbu Roberta Schumanna Andante z jeho třetí klavírní sonáty, které nám zahrála pianistka jménem Andrea Kauten. Na rádiu Klasik Praha si samozřejmě milovníci klavírní hudby ještě přijdou na své v našem dnešním vysílání. Například už krátce po desáté zazní také Chopinova tvorba. No a teď tady mám symfonickou hudbu Edwarda Elgara, jeho druhá symfonie S-dur, což je symfonie, kterou anglický skladatel věnoval králi Edwardu VII., tedy svému jmenovci, jenž zemřel krátce před premiérou tohoto symfonického díla. No a my si poslechneme z této Elgarovy druhé symfonie teď třetí větu Rondo v podání londýnského tělesa Philharmonia Orchestra a dirigenta Andrewa Davise.

0: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Svatováclavský hudební festival letos navštíví Lukáš Vondráček, Collegium Marianum, Ensemble Tonus, Schola Gregoriana Pragensis, Stefan Veselka nebo Český filharmonický sbor Brno. Objevte skvělé koncerty v Moravskoslezském kraji od 2. do 28. září. Vstupenky na www.shf.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly a nebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
11: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová. Tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
12: Pak hrnky,
11: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
12: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
13: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Jsou 2 minuty před 10 a mezzosopranistka Joyce DiDonato nám teď zpívala muzikálovou píseň. Byla to píseň Will He Like Me, neboli Budu se mu líbit, tak by se dal přeložit název této písně z muzikálu She Loves Me. Hudbu složil známý muzikálový skladatel Jerry Bock. No a my budeme teď pokračovat před 10 hodinou hudbou Antonia Vivaldiho, jeho slavným houslovým koncertem Jaro z cyklu čtveroročních období, přestože máme závěr srpna. No a první část tohoto koncertu nám zahraje houslista Fabio Biondi, doprovázený svým souborem Europa Galante, jehož je uměleckým vedoucím.

Carevna v sudu unášená mořem. Tak se jí jmenovala tato instrumentální část z pohádkové opery Nikolaje Rimského-Korsakova Pohádka o caru Saltánovi. Hrál nám skotský národní orchestr, který řídil dirigent Neme Järvi. Vy teď posloucháte Radio Klasik Praha dnes ve čtvrtek 27. srpna 11 minut po 10. hodině. No a my budeme pokračovat údernou Chopinovou klavírní hudbou. Bude to rázná polonéza A dur, kterou nám zahraje klavíristka jménem Idil Biret.

V podání klavíristky Idyl Biret jsme právě teď poslouchali Polonézu a Dur od Frederika Chopina v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha. Dále nám zahraje orchestr Collegium 1704, který se významně zasloužil o oživení zájmu o tvorbu Josefa Myslivečka, klasicistního skladatele, který byl přítelem Mozartovým, jako operní autor se prosadil i v Itálii. A na této nahrávce nám Collegium 1704 zahraje Andantino, druhou část z Myslivečka.

0: Na Klasik Praha jsme slyšeli teď hudbu Josefa Myslivečka, Kolegium 1704 nám zahrálo jeho symfonii S-dur, respektive druhou část této skladby. No a pokud byste chtěli Kolegium 1704 slyšet v nejbližší době naživo, tak příležitost bude třeba už za pár dní v září na zahajovacím koncertě Svatováclavského hudebního festivalu, to bude 2.9. v Ostravě. A pak tady v Praze se Kolegium 1704 představí v Rudolfinu například 16. října s programem Misa Votiva, což je tedy dílo Jana Dismase Zelenky, které Kolegium 1704 v Rudolfinu provede začátkem své nadcházející pražské sezóny. Více informací o jejich koncertech samozřejmě najdete i na webových stránkách orchestru kolegium1704.com. No a my za chvíli budeme pokračovat hudbou filmovou. Ještě předtím vám ale prozradí kolega Ivan Vlask, kdo bude už dnes od 19 hodin jeho dalším hostem v poslední letošní letní repríze pořadu z archivu osobností.
1: Klasik Praha.
2: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénaristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Vlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.

0: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba. Oh,
4: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
9: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun a fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
10: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. Teď je výhodně. Vždycky.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
13: Klasik Praha.
14: Klasik Praha.

Pět minut po půl jedenácté dozněla teď hudba filmového skladatele Jamese Hornera, který zemřel už více než před 10 lety předčasně při letecké nehodě. Byl to držitel 2 Oscarů a Zlatých globů, mimo jiné za hudbu k Titaniku, což je asi jeho nejslavnější soundtrack. Ale toto byla hudba, kterou složil pro dobrodružný film s názvem Zorro, tajemná tvář. Hrál nám orchestr City Light Symphony ze švýcarského Lucernu a dirigoval Kevin Griffiths. Dále nám zaspívá soubor Tenebra, což je britský sbor vedený Nigelem Shortem, který nám teď zaspívá skladbu Johna Tevenra, známého minimalistického skladatele 20. století. Bude to skladba The Lamb, neboli Jehně, kterou Tevenr napsal na slova známé básně od Williama Blakea.

Krásné hlasy členů britského sboru Tenebre zazněly teď v našem dopoledním vysílání. Slyšeli jsme skladbu The Lamb, neboli Jehně, na slova stejnojmenné básně Williama Blakea, kterou napsal skladatel John Tavener. No a dále se opět v rychlejším tempu rozezní v našem vysílání solová trubka Miroslava Kejmara. Tento dlouholetý člen České filharmonie, který patří k předním klasickým trumpetistům naší země, nám teď právě za doprovodu svých kolegů z komorního souboru českých filharmoniků zahraje třetí větu známého Haydnova koncertu S-dur.

Legendární trumpetista Miroslav Kejmar, dlouholetý, dnes už samozřejmě emeritní člen České filharmonie, který mimochodem minulý měsíc oslavil půlkulaté životní jubileum 85. narozeniny, tak ten nám teď zahrál třetí větu z Haydnova slavného koncertu S-dur pro trubku a orchestr. Je to koncert, ve kterém už Haydn mohl využít trubku chromaticky v celém rozsahu, protože napsal tento koncert S-dur pro tehdejší novinku, raný typ klapkové trubky, který tedy už umožňoval hrát chromaticky na rozdíl od takzvané trubky přirozené. Je to skladba, která měla premiéru v roce 1800 ve Vídni. No a my budeme teď pokračovat v našem dopoledním programu ve 10:45 hudbou Maurice Ravela. Pianista Benjamin Grosvenor nám zahraje z Ravelovy známé svity Náhrobek Kuprénův, třetí část Forlán.

0: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Bure z Bachovy orchestrální světy číslo 1 C-dur jsme poslouchali z nahrávky amsterdamského barokního orchestru. Na rádiu Klasik Praha posloucháte dopolední vysílání. Dále nás čeká ukázka z legendární nahrávky Prokofjevova baletu Romeo a Julie. Bude to část nazvaná Děvčátko Julie a zahraje nám ji Česká filharmonie pod taktovkou Karla Ančerla. Pak ještě uslyšíte v našem programu dále třeba také zpívat sopranistku Celine Shen. Zahraje nám Isaac Perlman s klavíristou Samuelem Sandersem, také Bazilejský komorní orchestr, zaspívá Dagmar Pecková a uslyšíte i Dvořákovo klavírní kvarteto. To vše ještě před 12. hodinou na rádiu Klasik Praha.
1: Jsme Klasik Praha.

Dirigent Karel Ančerl s Českou filharmonií natočil velice slavnou nahrávku Prokofjevova baletu Romeo a Julie. My jsme teď z ní poslouchali úryvek i v našem dopoledním vysílání tady na rádiu Klasik Praha. Jsou necelé 3 minuty po 11. No a dále tu máme hudbu barokní. Skladatel jménem Krato Büttner, německý raně barokní autor, a skladba Ich suchte des Nachts in meinem Belte, kterou nám zaspívá sopranistka Céline Chen, doprovázená souborem Larpeggiata.

Je 9 minut po 11. Slyšeli jsme teď hudbu německého raně barokního skladatele Krato Bittnera. Skladbu Ich suchte des Nachts in meinem Belte nám zpívala sopranistka Céline Chen, doprovázená souborem L'Arpeggiata. No a na další nahrávce uslyšíme dva legendární hudebníky, houslistu Itzáka Perlmana a klavíristu Samuela Sanderse, kteří společně natočili celou řadu oceňovaných nahrávek, a my teď v jejich podání v úpravě pro housle a klavír uslyšíme takzvaný španělský tanec z opery Krátký život La vida breve od španělského skladatele jménem Manuel de Falla.

Tak to byl takzvaný španělský tanec z opery Krátký život La vida breve, kterou napsal skladatel Manuel de Falla. Autor proslulý tím, že do své tvorby zařazoval prvky španělských tanců a folkloru. A my jsme poslouchali nahrávku, kde účinkovali na housle Isaac Perlman a na klavír Samuel Sanders. Dále tu mám ukázku z žánru videoherní hudby, což je žánr nabývající na popularitě. Stále častěji se soundtracky z počítačových her dostávají i na koncertní pódia a hrávají je i přední orchestry. My teď uslyšíme toto velkolepé hlavní téma, které pro počítačovou strategickou hru Civilizace 6 složil skladatel jménem Christopher Tin.

0: Klasik Praha.
1: Georg Philipp Telemann zkomponoval kolem stovky instrumentálních koncertů. Čtyři z nich, napsané pro různé dechové nástroje, si poslechneme v dalším dílu pořadu Švédský stůl v ukázkové interpretaci souboru Musica Antiqua Köln. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půlhoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
10: Jedině v outletu Pop Airport.
9: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly a nebo Alpine Pro.
10: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Více na pop.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa

0: 14,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Pět minut před 11:30 dozněl teď známý svatební pochod z Wagnerovy opery Lohengrin, který nám zpíval skvělý český filharmonický sbor Brno, samozřejmě pod vedením svého dlouholetého sbormistra Petra Fialy. Teď nás čeká hudba France Schuberta, jeho symfonie C-dur, přezdívaná Velká, která je různě číslovaná, řekněme, že je to Schubertova symfonie číslo 8. No a my si z ní teď poslechneme třetí část Scherzo v podání Bazilejského komorního orchestru. Pak ještě uslyšíme třeba také Mozarta nebo Dvořáka před 12:00 v našem dopoledním vysílání tady na rádiu Klasik Praha.

Slyšeli jsme část Schubertovy symfonie C-dur, které se přezdívá Velká, už proto, že na svou dobu to byla symfonie nezvyklého rozsahu. Jen její třetí věta, skerco, kterou jsme teď poslouchali, trvá kolem čtvrt hodiny a nám ji zahrál v našem dopoledním vysílání Bazilejský komorní orchestr řízený Heinzem Holligerem. Dále nám zaspívá Dagmar Pecková, mezzosopranistka, která za doprovodu Pražské komorní filharmonie a Jiřího Bělohlávka teď bude zpívat Kerubínovu árii ze druhého dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Bude to známá árie Voi che sapete che cosa è amor.

0: všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená smažák. Cíkej!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
6: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady. 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
0: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
0: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Komorní hudbu Antonína Dvořáka nám hrálo Dvořákovo klavírní kvarteto. Slyšeli jsme energický závěr Dvořákova kvartetu číslo 2 S-dur. A závěrem dnešního dopoledního programu teď ještě uslyšíme soubor ensemble Feuervogel, což je německý ensemble tvořený především hráči na historické zobcové flétny. A spolu se sopranistkou Karin Tini teď budou interpretovat tuto skladbu With Angel's Face at Brightness, tedy s andělskou tváří a jasností, kterou složil méně známý anglický renesanční autor jménem Daniel Norcombe.

0: Hudbu anglického renesančního skladatele Daniela Norcombe teď interpretovala sopranistka Karen Tini a německý soubor zobcových fléten Ensemble Feuervogel, který se seznámil na Freiburské hudební univerzitě. A byla to také poslední skladba našeho dnešního dopoledního programu. Za chvíli nás čeká Rossini, Vivaldi, pak také třeba Brucknerova hudba v rámci rubriky Novinka týdne, rovněž hudba filmová, Čajkovský, Handel a nebo rozhovor s klavíristou a ředitelem festivalu Dvořákova Praha Janem Simonem, který pozve na už velmi se blížící letošní 19. ročník. Tak to vše bude součástí první hodiny odpoledního programu, kterou vás provede kolega Stanislav Předota, jenž se vám za okamžik přihlásí od mikrofonu z našeho studia na Smíchově. Od téhož mikrofonu se loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezký čtvrtek a zítra se budu těšit opět naslyšenou v obvyklém čase mezi 9. a 12.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: Krásné slunečné poledne, milí posluchači stanice Klasik Praha, vám přeje Stanislav Předota. Začíná popolední vysílání, kterým vás budu provázet až do dnešní 19. hodiny. A zahájili jsme předehrou k opeře Lazebník sevilský od Joaquina Rossiniho. Tuto známou předehru k ještě známější opeře nám zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Vladimírem Válkem. A také další skladba bude od velmi známého autora Antonio Vivaldi a jeho houslový koncert D dur. V podání houslistky Nicoli Benedetti zazní druhá věta, která je nadepsána recitativo.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Houslistka Nicola Benedetti zahrála druhou recitativní větu z koncertu D-dur od Antonia Vivaldiho. Doprovázel ji skotský komorní orchestr.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Album, které vám tentokrát chceme představit v novince týdne, vyšlo minulý pátek 21. srpna, takže je to opravdu velmi žhavá novinka. CDčko vyšlo na labelu Harmonia Mundi, natočil ho belgický orchestr Anima Eterna a španělský dirigent Pablo Eras Casado. Na tomto CDčku najdeme symfonii číslo 3 D-moll od Antona Brucknera. Orchestr Anima Eterna už má s dílem tohoto skladatele zkušenost. Před 2 lety vydal jeho 4. symfonii S-dur zvanou Romantická. A stejně jako v tomto případě taky nová nahrávka ze 3. symfonii je nahrána v takzvaném autentickém modu, to znamená na nástroje, které se v době, kdy Anton Bruckner symfonii skládal, opravdu reálně používali. A v jistém ohledu se lišili od těch dnešních, byť nás od té doby nedělí zase až tak dlouhý čas. My si teď ze 3. symfonie Antona Brucknera poslechneme 3. větu. Bude to skerco.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma dvě, Ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
4: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
4: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Více na pop.cz.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Klavíristka Elizabeth Leonskaja zahrála závěrečnou třetí větu z koncertu bémol číslo 1 od Petra Iljiče Čajkovského. Doprovázel orchestr New York Philharmonic, dirigoval Kurt Mazur. Pomalu končí prázdniny, blíží se září a září to je měsíc, který patří, kromě mnoha jiných akcí, také festivalu Dvořákova Praha. Martinu Klausovou zajímalo, co festival letos nabízí a předpokládala, že to bude zajímat i vás, posluchače. A tak do studia pozvala ředitele tohoto festivalu Jana Simona.
1: Milí posluchači, letos už po 19. se uskuteční Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha, festival, který každoročně v podzimním čase přináší do Prahy krásné hudební zážitky a přiváží velké hvězdy. Je to velký závazek, je to samozřejmě vždycky otázka toho, co ještě dalšího může festival přinést. Ten letošní ročník proběhne od 5. do 23. září a v takové té obecné rovině nabízí světová jména, mladé talenty i koncerty bez kravaty. Jak říkám, je to velmi obecné a tak jsem moc ráda, že jsem ve studiu stanice Klasik Praha ředitel festivalu pan Jan Simon. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Abychom se na to podívali konkrétněji, tak tam je samozřejmě řada takových opor, o které můžeme opřít to naše dnešní sdělení, ať už jsou to místa, kde se pohybujete, programové řady, typy koncertů, rezidenční hvězda, tak kde začneme?
2: Tak asi u toho, kde se koncerty konají, navazujeme vlastně na tradici posledních let a já si neumím osobně představit Dvořákovou Prahu bez Dvořákovy síně, takže tam se konají všechny ty hlavní velké koncerty, orchestrální, velké recitály. Dále pokračujeme v Anežském klášteře, kde jsou vesměs komorní projekty. Letos se nově přidává i sál Pražské konzervatoře, což je fajn, protože Antonín Dvořák byl ředitelem Pražské konzervatoře, byť tento sál je o mnoho modernější a Dvořáka určitě nepamatuje. No a pro takovou tu klubovou atmosféru koncertu bez kravaty po loňském úspěchu navazujeme i s rezidencí v divadle X10 na Pražském Můstku.
1: Jak už jsem říkala, vy vždycky přivážíte velké světové hvězdy. Ten předprodej byl spuštěn už 20. března, jak jste sám zmiňoval, než jsme začali natáčet, tak řada věcí už je prostě pryč, ale my se nemůžeme těm velkým světovým hvězdám vyhnout, ač třeba některé už není možné shlédnout, protože někdo ten předprodej prostě nestihl.
2: Tak na našem festivalu, když to velmi jednoduše zhrnu, se sešlo 6 cen Grammy a 6 cen Gramophone Award, takže z osobněných samozřejmě interprety, jímž samozřejmě počtem získaných Grammy vévodí housliska Hilary Hahn, která se představí na koncertě vídeňských filharmoniků v Dvořákově houslovém koncertu a v druhé půlce potom zazní svita z Prokofjevova baletu Romeo a Julie, kterou sestavil dirigent tohoto koncertu setýský rodák Tugan Sokiev. Světové orchestry jsou vždycky takovou tou vizitkou festivalu. Já jsem moc rád, že první úvodního vlastně dvojkoncertu, to znamená zahajovacího koncertu se standardním programem Dvořákova deváta a Dvořákův violončelový koncert se ujala Filharmonika della Scala. A zejména mě těší, že v jejím čele stane Ricardo Chailly. Jako solistka se představí v Dvořákově čelovém koncertu mladička Julia Hagen, která náleží k velkému hudebnímu klanu Hagenů. Každému se určitě vybaví termín Hagen kvartet. No a na druhém koncertě potom vedle Čajkovského 4. symfonie zazní také 4. klavírní koncert Sergeje Rachmaninova v podání klavíristy Alexandra Malofieva. No, koncert Tonhalle Orchestru Zürich s jeho šéfdirigentem Pávo Jervim asi není potřeba zmiňovat, protože tento koncert je zdaleka vyprodaný. A já jsem moc rád, že se podařilo opět propojit špičkový orchestr zahraniční se špičkovým solistou s původem českým, který má taktéž jaksi obrovskou globální kariéru, a to je houslista Josef Špaček, který zahraje Šostakovičův druhý houslový koncert. Ale co se týče hvězd, tak je jich skutečně několik. Určitě chci zmínit úžasného korejského klavíristu 22-letého Junchan Lima, který si odbyde svůj český debut společně s Českou filharmonií. 18 vyhrál jednu z nejprestižnějších světových klavírních soutěží Van Kleinberg Competition v Texasu. No a ve 20 letech se stal umělcem roku podle časopisu Gramophone. Takže to bude určitě obrovský zážitek. Jsem moc rád, že přivítáme Rafaela Blechače, vítěze Chopinovy soutěže z roku 2000. 2010, který jistým způsobem vlastně navazuje na tradici polské interpretační školy a je přímým následovníkem Christiana Zimmermana, který stejnou soutěž vyhrál v roce 1975. Blechač se představí v Chopinovském recitálu a to zazní v druhé části, včetně Chopinovy sonáty číslo 2 bémol. A v první části to bude celé věnováno Johannu Sebastianu Bachovi, to tudíž skladatelé, kteří jsou Blechačovi asi vůbec nejbližší v rámci jeho repertoáru. No a pak máme ještě další koncerty 12 violončelistů berlínských filharmoniků v pražském Rudolfinu, což bude večer, řekněme, ne zatiškaný myšlenkově, ale dočkáme se obrovské virtuozity, tak jak může hrát jenom 12 čelistů berlínské filharmonie, když hrají spolu. Takže celý ten výčet bych možná uzavřel i koncertem závěrečným, kde s Českou filharmonií vystoupí další držitel Grammy, houslista Gil Shaham, který zahraje Prokofjevův houslový koncert pod taktovkou hongkongské dirigentky Elim Chan a celý vlastně festivalový tok uzavřou vedle Prokofjeva i díly Antonína Dvořáka, jeho svitou Adur a Stravinského Ptákem ohněvákem svitou z baletu.
1: Tak když jste tady zkonkretizoval ta slavná jména, ať už solistu nebo orchestru, tak je evidentní, že některá ta koncertní vystoupení už jsou vyprodaná, protože to jsou skutečně velké taháky. I ten program, protože víme, že přestože Dvořákova Praha si vetkla do svého názvu Antonína Dvořáka, tak tam zní řada dalších významných skladatelů, jejichž díla nelze opomenout. Tak my jsme se teď bavili víceméně o těch orchestrálních koncertech, jak je to s komorními řadami nebo s komorní nabídkou.
2: Naši posluchači si v posledních letech zvykli, že dochází k průniku tematických řad a to je Dvořák Collection, abychom se vrátili k tomu tématu dvořákovskému a komorní řady a já jsem moc rád, že vlastně v roli rezidenční umělkyně se dominantně těchto koncertů ujala pěvkyně Magdalena Kožená, která se představí v rámci své rezidence nejen v komorních koncertech, ale vlastně tak říkajíc napříč programovým spektrem, to znamená vystoupí s komorním orchestrem České filharmonie, kde vzdá poctu barokním skladatelům Vivaldimu a Händlovi, potom vystoupí právě v komorním koncertu v Anežském klášteře se smyčcovým kvartetem České filharmonie a klavíristou Karlem Košárkem. Představí se také jako mentorka, to znamená Magdalena v rámci svých nadačních aktivit nepodporuje jenom mladé, opravdu mladé, skoro bych řekl až dětské aspiranty na hudební umění v rámci jejího programu Zush Open, ale vlastně mentoruje i pěvce, kteří už stojí jednou nohou na těch velkých pódiích a s nimi bude absolvovat mentorský koncert, kde představí 4 ze svých chráníců taktéž v Anežském klášteře. No a tím dominantním jejím projektem, který má povahu komorní až recitaluje vždycky, když jde o písňovou tvorbu, tak v podstatě říkám, že to je disciplína velmi komorní, velmi intimní, ale v zásadě pěvecký recital by měl být označován za recital, proto je taky máme v obou tematicky, tento koncert máme v obou tematických řadách a tam vystoupí s fenomenálním klavíristou Kirillem Gersteinem, aby provedli písně Janáčka, Dvořáka, ale také třeba Ervina Schulhoffa, Sergeje Rachmaninova nebo Bély Bartóka.
1: Když už jste zmínil tu mladou nastupující generaci, tak tady v úvodu jsem proklarovala, že Dvořákova Praha mladým také dává příležitost, tak kdo třeba dostal v tom letošním ročníku.
2: Tak my jsme moc rádi, že pokračujeme v načaté tradici spolupráce z roku 2020. Vlastně spoluorganizujeme soutěž Concertino Praga společně s Českým rozhlasem a protože letos Concertino slaví svou 60, je to neuvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že po loňských pozitivních ohlasech na to, že jsme uspořádali 2 soutěžní kategorie a zejména separátně pro dechové nástroje, tak v tomto i pokračujeme a budeme tom pokračovat i v letech následujících, to znamená v rámci festivalového programu proběhnou 2 finálové večery. Ten první právě v sále Pražské konzervatoře za spoluúčasti Prague Philharmonia pod taktovkou Marko Ivanoviče, který bude doprovázet solisty, vybrané finalisty v kategorii dechových nástrojů. To je 17. září a 18. potom proběhne druhý finálový večer ve Dvořákově síni Rudolfína, který je určen finalistům v kategorii klávesové a strunné nástroje a ten proběhne za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Marka Šedivého. Dalším momentem vedle třeba zmiňovaného koncertu Magdaleny Kožené s jejími chráněnci v Anežském klášteře je i paradoxně připomenutí z tého výročí vzniku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Možná se může člověk divit, že je to v řadě pro budoucnost, ale my si budoucnost nebo těch 100 let chceme připomenout budoucnosti tohoto orchestru. To znamená, představí se nový, v podstatě ještě velmi mladý šéf-dirigent Sočru Elias Grandi a představí se také dva mladí solisté, houslista Daniel Matejčák, kterého už festivalové publikum zná jak z koncertu, tak ze soutěže Concertino Praga, a vynikající mladá japonská violončelistka Sakura Toba. A festival udělal ještě krok dál a objednal pro tyto dva mladé interprety od českého skladatele Jana Kučery koncert pro housle, violončelo a orchestr. A ten zazní ve světové premiéře společně třeba i se Schulhoffovou druhou symfonií, takže ten program bude velmi pestrý, doplní jej Debussy Faunovo odpoledne a Ravelovo Bolero na závěr celého koncertu. No a to mládí dostává u nás vedle řady pro budoucnost příležitost i v takové juniorní divizi. Nevím, jestli junior může mít ještě juniornější divizi, ale má. A je to Dvořáková Praha na Bořislavce, kde se představí jednak frekventanti mistrovských kurzů komorní hudby pod vedením vídeňských filharmoniků. Dále se potom představí laureáti Houslové akademie Václava Hudečka v Luhačovicích, a protože hlavní podporovatel festivalu Karel Komárek Family Foundation má svůj stipendijní program pro mladé klavíristy, tak dáváme v rámci posledního koncertu na Bořislavce 22. září prostor i jim, a když řeknu, že mezi nimi je například Adam Znamirovský, skoro bych řekl dneska úkaz klavírní, byť 15-letý, Nora Lubadová, Valentina Ibridži, Magdalena Kovářová nebo Vivien Nguyen, a to je vlastně plejáda těch nejmladších, kteří na své příležitosti, a už bych neřekl nejenom čekají, ale někteří už je i velmi zdatně zvládají, takže myslím si, že ten prostor, který skutečně festival poskytuje, je neobvyklý.
1: Ta jména, která jste jmenoval tady v závěru, možná naši posluchači až tak neznají, ale kdo se pohybuje v té oblasti klasické hudby a mládí a sleduje třeba soutěže, tak to jsou opravdu jména, která už mají našlápnuto na budoucnost, takže budeme věřit, že za pár let o nich uslyšíme daleko víc.
2: A Adam Znamirovský i Nora Lubadová už zaznamenávají ty velké úspěchy na mezinárodním poli. A mimochodem Adam s obrovským úspěchem vystoupil na koncertě v rámci mistrovských kurzů na festivalu ve Verbě švýcarském a upoutal k sobě pozornost, a taktéž Nora Lubadová. Oba dva dostali nabídku, aby přišli studovat na Royal Academy of Music v Londýně. Takže když vezmu, že jim je 15, tak je to opravdu obrovský příslib do budoucna.
1: A úspěch samozřejmě. Zmiňovali jsme i ty koncerty bez kráty, což jsou takové ty méně formální. Tam už některé z nich v podstatě jste asi teď jmenoval, některé z nich do toho spadají a je tam ještě něco, co bychom vypíchli.
2: Jmenoval jsem jeden, a to bylo 12 violončelistů berlínských filharmoniků, ale já se jako klavírista nebo exklavírista strašně těším na velmi unikátní večer, který proběhne 9. září ve Dvořákově síni Rudolfína. Klavíry budou na pódiu hned dva a zasednou k ním skutečně ti povolaní. V dialogu se sejde jazzový klavírista, další držitel ceny Grammy, Brett Meldau, s klasickým klavíristou v uvozovkách Kirillem Gersteinem, a budou spolu prožívat hudbu od Bacha přes Ligetiho až po jazzové improvizace, vlastní tvorbu Breda Meldaua a jazzové standardy. A vlastně my nemáme ani dopředu daný přesný program, protože pánové koncertují takovým způsobem, že se nechávají momentálně inspirovat náladou v sále. A je tady ještě jedna zajímavost. Když bych řekl, že jeden z pánů studoval nejprve klasický klavír a ten druhý vystudoval Berklee Institute ve Spojených státech, kde se dominantně učí jazzová hudba, tak to typování, kdo je kdo, by bylo přesně obráceně než to základní očekávání, protože Kirill Gerstein, jeho první profesionální studium bylo na Berklee Institutu a teprve poté se začal systematicky věnovat klasické interpretaci, zatímco u Breda Meldaua to bylo obráceně, takže ono je to patrné samozřejmě, že Brett Meldau má to klasické, řekl bych, pianisticky řemeslné vzdělání a konec konců i ve svých programech velmi často, jak si do svých programů zahrnuje i Bachova díla. A právě v tom dialogu, který se točí kolem kontrapunktu, to, co je Bachovi i jazzu vlastní. A myslím si, že tenhle večer slibuje mimořádný zážitek. No a na tu notu berlínských filharmoniků trošku zahraje i večer který proběhne v divadle X10, kde se představí ensemble Classic Brassissimo, což je zase komorní žestový soubor, který se taktéž věnuje interpretaci klasické i neklasické hudby v různých transkripcích a je sestaven z členů hráčů na žestové nástroje, například Bayerische Rundfunk Symphony Orchester a dalších předních německých špičkových německých orchestrů. Takže po tom loňském úspěchu té relativně pestré řady jsme se rozhodli, že i v tomto projektu budeme rádi pokračovat, protože vidíme nové tváře. A to je hlavní účel, oslovit ty, kteří se chtějí hudbou bavit, ty, kteří třeba mají pocit, že jsou klasice příliš vzdáleni a když pak na koncert přijdou, tak zjistí, že klasika je v jejich všednodenním životě možná obklopuje více, než se sami do toho okamžiku domnívali.
1: Tak 19. ročník Dvořákovy Prahy proběhne, jak už jsem říkala, mezi 5. a 23. zářím. Podle toho, co jste tady jmenovali, to několik desítek koncertů, kolik víme?
2: Já to nevím z paměti, ale je to přes 30 vozovkách podniků, protože máme samozřejmě ještě mistrovské kurzy. Tady bych chtěl i zmínit klavíristu fenomenálního Cypriana Katsarise, který bude předávat své zkušenosti mladším kolegům a zároveň bude se účastnit práce v porotě Concertina Praga. Takže je rodinný den Dvořákovy Prahy, který bude věnován mozartovskému výročí a přinese Mozarta dětem a jejich rodičům v té nejsrozumitelnější podobě. Takže je to přes 30, já nemrad používám slovo akce, ale prostě 30 termínů, které stojí ve festivalovém kalendáři a na které posluchače srdečně zveme.
1: Ano, paradoxně 30 termínů v méně než 3 týdnech, ale i to se dá zvládnout. Posluchači, ať se podívají na webové stránky Dvořákovy Prahy, protože, jak už jsme říkali, některé ty highlighty jsou už vyprodané, ale je tam celá řada těch krásných projektů, o kterých jste mluvil, na které je možnost si ty vstupenky koupit, byla by škoda je promeškat. Já moc děkuji Janu Simonovi, řediteli Dvořákovy Prahy, za to, že nám přišel přinést osobní pozvánku. Přeji vám, ať se vám daří, ať všechny projekty proběhnou tak, jak jsou naplánovány, protože přece jenom pár měsíců ještě do té doby je. Občas se stává, že něco nečekaného přiběhne, snad to tak nebude a všechno proběhne tak, jak je v plánu. Ať se tedy daří a těšíme se na ty projekty.
2: Budeme si držet palce, děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky.
2: Naschledanou.
3: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
9: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
8: Mají i pořádný stroje?
9: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teďe výhodně. Vždycky.
11: Tohle je Klasik Praha.

Komorní orchestr Akademie staré hudby s dirigentem Christopherem Hogwoodem zahrál část se hry Alchymista, k níž hudbu zkomponoval Georg Friedrich Händel. V našem vysílání není příliš mnoho kolumbijských skladatelů. Teď máme dílo jednoho z nich před sebou. Jedná se o skladatele, který se jmenuje Jorge Alejandro Medellín Becerra. A my si poslechneme jeho skladbu s názvem Dejate.

0: Skladbu Dechate od kolumbijského skladatele Jorge Alejandra Medellín Becerry nám zahrál kytarista Roberto Martínez. Teď přesně je 13.00, je čtvrtek 27. srpna, posloucháte stanici Klasik Praha a já tu mám pro vás připraveny pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Návštěvníci Beskyty i obyvatelé tamnějších obcí si mají dát pozor na medvěda. Šelma byla spatřena včera v oblasti Zlatník. O jeho výskytu informuje prostřednictvím webových stránek nebo sociálních sítí hned několik obcí z Frýdecko-Místecka. I když obce varují před nebezpečím, odborníci přítomnost medvěda v Beskydech zatím potvrzenu nemají a čekají, zda se podaří najít stopy nebo šelmu zaznamenat ve fotopastech. Počet mrtvých po ničivých povodních v Nepálu, které zasáhly rovněž tibetskou oblast Číny, se zvýšil nejméně na 270, uvedla nepálská policie. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných, mezi nimiž jsou občané více než 30 zemí. Stále je pohřešováno téměř 1500 lidí a více než 700 z nich jsou cizinci. Povodeň nastala po odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Co způsobilo zřícení ledovce, není jasné. Jedna verze spekuluje, že možnou příčinou bylo zemětřesení, které bylo v oblasti zaznamenáno několik minut před katastrofou. Na druhou stranu americká geologická služba uvedla, že podle její analýzy nebyly zaznamenané otřesy způsobeny zemětřesením, ale samotným zřícením kusu ledovce a horniny. O víkendu proběhne v krušnohorské obci Květnov 7. ročník květnovských hudebních slavností. Sjednocujícím tématem programu bude příběh crescenda, hudebního efektu spočívajícího v postupném zesilování dynamiky, který se v 18. století stal svébytným vyjadřovacím prostředkem. Často je spojován se skladatelem Janem Václavem Stamicem, jehož Mannheimský orchestr ve své době dokázal dokonale technicky provést prudké i pozvolné přechody z pianissima do fortissima a naopak. Na programu tak pochopitelně budou i Stamicovy instrumentální koncerty. Počasí. Je většinou polojasno, večer bude od jihozápadu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší dnešní teploty 25 až 30 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů. Fouká slabý, postupně ale měnící se na mírný vítr z východních směrů o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Vítr bude večer místy slábnout.
1: Jsme Klasik Praha.

Sopranistka Kerin Tini nám zaspívala recitativní část z kantáty Denn du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen, tedy neboť ty mou duši nenecháš v podsvětí. Autorem této hudby je Johann Ludwig Bach. Hrála nám kapela Solercia s uměleckou vedoucí Johanou Soler. A jako další skladbu tu máme Felixe Mendelssohna Bartholdyho a jeho symfonii číslo 1 C-moll opus 11. Londýnský festivalový orchestr nám z této symfonie teď zahraje čtvrtou závěrečnou větu. Ta má tempové označení Allegro con fuoco.

finále první symfonie C-moll od Felixe Mendelssohna Bartholdyho zahrál londýnský festivalový orchestr s dirigentem Rossem Poplem. Z filmové hudby teď sáhneme po snímku s názvem Love Story. Je to film, který byl natočen ve Spojených státech amerických v roce 1970. Jak už název napovídá, jedná se o romantické drama. A tento film byl na filmového Oscara nominován v řadě kategorií. Získal ale Oscara pouze jednoho jediného. A to pro autora hudby Francise Lee, který potom byl oceněn za hudbu k tomuto snímku ještě Zlatým glóbem. Ukázku hlavního tématu z tohoto filmu nám teď zahraje Royal Philharmonic Orchestra.

0: Klasik Praha.
1: 5. září začne 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha. Rezidenční umělkyní bude Magdalena Kožená a přijede i řada dalších špičkových interpretů, kteří zahrají nejen Dvořákovu hudbu. O letošní programové nabídce Dvořákovy Prahy si budeme povídat s ředitelem festivalu Janem Simonem v příštím pořadu Hudba v miléniu. K poslechu premiéry v úterý 1. září od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
10: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
2: Ladíte Klasik Praha.

Česká filharmonie pod taktovkou Simona Rattla zahrála tanec Furiant z prvé řady slovanských tanců Antonína Dvořáka. V roce 1904 měla v Kolíně nad Rýnem premiéra pátá symfonie cis-moll Gustava Mahlera. Symfonie je sice označována jako cis-moll, protože v této tónině začíná, ale jinak během pěti vět tohoto díla putuje různými tóninami a nakonec závěrečné rondo končí v D-dur. Sám Gustav Mahler se v diskusi právě o harmonickém plánu své symfonie spíše vyjádřil ve smyslu, že by vůbec neměla mít žádné tóninové označení. Tak tedy pátá symfonie Gustava Mahlera. Poslechneme si prvou větu. Symfonie začíná smutečným pochodem. Hrát nám bude Česká filharmonie, dirigovat Václav Neumann.

Česká filharmonie a především dirigent Václav Neumann velice spopularizovali po letech, dá se říct, skoro až přehlížení symfonickou tvorbu Gustava Mahlera. Uváděli ji na koncertech, vyšly i pozoruhodné nahrávky. My jsme právě jednu z nich poslouchali. Byl to Smuteční pochod, prvá věta ze symfonie číslo 5 od Gustava Mahlera. A teď tu bude sarabanda. Bude to ale nikoli sarabanda původní, barokní, jak jsme zvyklí, ale bude to sarabanda z 19. století, kterou napsal Edvard Hagerup Grieg a zařadil ji do své svity z dob Holbergových.

0: Sarabandu z Griegova cyklu z dob Holbergových zahrál orchestr Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Nevillem Merinrem. A teď jsou tu prkna, která znamenají svět. Je tu opera Faust od Charlese Gounoda. Z této opery si nyní poslechneme baletní hudbu.
1: Mezinárodní festival staré a duchovní hudby v České republice zve na výjimečné koncerty světových interpretů. Objevte krásu hudby napříč staletími v jedinečné atmosféře chrámů i koncertních sálů. Svatováclavský hudební festival od 2. do 28. září. Více na www.shf.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Ladíte klasiky.

Baletní intermezzo z Gounodovy opery Faust zahrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, dirigoval Ondrej Lenárd. A teď je tu Maurice Ravel a jeho klavírní koncert G-dur. Poslechneme si z něho krásnou druhou větu a tuto část nám zahraje klavíristka Marta Archerič.

0: volnou větu z klavírního koncertu G-dur od Maurice Ravela zahrála Marta Archerič. Doprovázil ji orchestr italského Švýcarska, který dirigoval Alexander Vedernikov. Posloucháte stanici Klasik Praha, je 27. srpna, čtvrtek, minuta a čtvrt po 14. hodině. Před námi jsou teď skladatelé Jacques Offenbach, Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet a Dario Marianelli, tedy hudba filmová. Od Jacquesa Offenbacha si teď poslechneme árii z jeho operety Krásná Helena. Zaspívá nám je tenorista Petr Nekoranec.
1: Ladíte Klasik Praha.

Tenoristu Petra Nekorance doprovázela Česká filharmonie s dirigentem Christopherem Franklinem a společně přednesli árii z operety Krásná Helena od Jacquese Offenbacha. Jako další skladbu si poslechneme Adagio ze serenády B-dur od Wolfganga Amadea Mozarta. Této serenádě se také někdy říká Gran Partita. Ještě než si poslechneme, tak bych vás chtěl pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Nejprve to bude z archivu osobností. Od 19 hodin si budete moci poslechnout rozhovor s velice známou osobností, režisérem Janem Hřebejkem. Od 20 hodin vysíláme koncert bez smokingu. Dnes nám hudbu Manuela de Falla zahraje Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Geoffreym Simonem a se kterým budou spoluúčinkovat ještě mezzosopranistka Sarah Walker a klavíristka Margaret Fingerhut. A od 22 hodin si budete moci poslechnout slavná auditoria. V dnešním dílu nás Jiří Vejvoda zavede do muzea slavného divadla a La Scala.

Vyslechli jsme Adagio, slavnou část ze serenády B-dur Gran Partita od Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál nám komorní ansámbl vedený klarinetistou Nicolasem Baldeiru. A opět tu máme vokální umění. Poslechneme si píseň Toreadora z opery Carmen od Georges Bizeta.

basista Samuel Raimi a v závěru také mezzosopranistka Claire Powell zaspívali píseň Toreadora z opery Carmen od George Bizeta. Spoluúčinkoval ještě sbor ambroziánské opery a doprovázela londýnská filharmonie, kterou dirigoval Julius Rudel. Z filmové hudby nyní zazní hudba k filmu Pokání. To je britsko-francouzský snímek z roku 2007, k němuž hudbu napsal Dario Marianelli. Ten také za svou hudbu k filmu získal Zlatý globus a filmového Oscara v roce 2008.

0: Klasik Praha.
1: Ústřední postava frankovlámské školy, první mistr vrcholného renesančního polyfonního stylu vokální hudby, to byl Josquin des Prez. Od jeho úmrtí uplynulo letos rovných 505 let. Více v dalším pořadu z premiéru tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším.
5: Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
8: Jedině v outletu Pop Airport.
7: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
8: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Více na pop.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
12: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
11: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Klavírista Marian Kiepura zahrál polonézu A dur opus 40, zvanou Vojenská od Friderika Chopina.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.
0: Norská spisovatelka Lynn Strömsborg na sebe upozornila před časem už románem Nikdy, nikdy, nikdy, v němž otevřela téma dobrovolné bezdětnosti. Nyní nakladatelství Vyšehrad přichází s jejím dalším titulem, který se jmenuje Sakra, sakra, sakra. Hlavní hrdinka románu Brit byla po celý život tou spolehlivou. Pečovala o rodinu, držela všechno pohromadě a vlastní potřeby odkládala na později. Jenže jednoho dne pohár její trpělivosti přetekl a Brit poprvé nahlas řekla věci, které v sobě roky dusila. Je to známý mechanismus. Kolikrát za život uděláme něco jen proto, že se to od nás očekává. Ale co se stane ve chvíli, kdy přestaneme být tím, kdo upřednostňuje štěstí ostatních před vlastními potřebami? A právě tím se zabývá nový román norské spisovatelky Lynn Strömsborg Sakra, sakra, sakra. Právě v těchto dnech ho vydává nakladatelství Vyšehrad, a to v edici Hlas, která představuje výrazné hlasy současné světové literatury a otevírá témata rezonující dnešní společností.
1: Sponzorem pořadu je nakladatelství Vyšehrad. Přinášíme knihy, které vás zvou k osobnímu rozhovoru se světem.

Pena tyranna, kruté utrpení, tak začínala árie z opery Amadei Gyť Gaula od Georga Friedricha Händla, kterou nám zaspíval kontratenorista Jakub Josef Orlínský. Doprovázel soubor Il Pomodoro, dirigoval Maxim Emeljaničev. A máme tu Antonína Dvořáka a jeho cyklus Legendy opus 59. Z tohoto cyklu si teď poslechneme číslo 3.

Třetí skladbu z cyklu Legendy od Antonína Dvořáka zahrála Pražská komorní filharmonie, dirigoval Jiří Bělohlávek. A teď se ponoříme do hlouby hudební historie. Je tu anonymní skladba ze 14. století, kterou zaranžoval David LePage. Jmenuje se La Rota neboli Lamento di Tristano, tedy nářek Tristanův.

0: Soubor Orchestra of the Swan s uměleckým vedoucím Davidem LePagem zahrál skladbu La Rota od anonymního autora ze 14. století. Na této nahrávce, kromě členů samotného Orchestra of the Swan, spoluúčinkoval ještě saxofonista Trish Claves a perkusista Guy Shalom. A teď tu pro vás mám opět tvorbu vokální, a to domácí, přímo z českých Luhů a Hájů, tedy od Bedřicha Smetany. Poslechneme si dvě úvodní písně z jeho cyklu Večerní písně, a to Kdo v zlaté struny zahrát zná a Nekamenujte proroky. Zpívat bude Adam Plachetka.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Jsme Klasik Praha.

Ve dvou písních ze Smetanova cyklu Večerní písně doprovodil baritonistu Adama Plachetku klavírista David Švec. A teď je tu Antonín Kraft, vynikající český skladatel a především také virtuos na violončelo. A my si připomeneme právě jeho tvorbu pro tento nástroj. Poslechneme si závěrečné rondo z jeho koncertu C-dur. Hrát nám bude violončelista Jiří Hošek.

0: violončelista Jiří Hošek a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Josefem Hrnčířem přednesli závěrečné rondo z koncertu C-dur, jehož autorem je Antonín Kraft. A nyní vzhůru do vesmíru. Ale vlastně z hlediska vesmíru nepoletíme tak daleko, zůstaneme ve sluneční soustavě. Poslechneme si jednu část z orchestrální svity Planety od Gustava Holsta. Bude to část pátá, Saturn, zvěstovatel stáří.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Saturn, zvěstovatel stáří. To byla pátá část ze Svity planety od Gustava Holsta, kterou nám zahrála Berlínská filharmonie s dirigentem Simonem Rattlem. Následuje jedna z velice důležitých oper anglické historie. Je to opera Dido a Aeneas od Henryho Purcella. My si teď z ní poslechneme několik instrumentálních částí.

Některé instrumentální části z opery Dido a Aeneas od Henryho Purcella nám zahrál Freiburský barokní orchestr. Dirigoval Thomas Engelbrock. A opět tu máme hudbu, kterou napsal filmový autor, ale tentokrát to nebude úplně tak hudba filmová. Skladatelku Rachel Portman známe jako úplně první ženu, která dostala Oscara za filmovou hudbu. Nicméně věnuje se také tvorbě pro divadlo a v roce 2003 napsala operu Malý princ, která se mimochodem uváděla také u nás. My si teď poslechneme krátkou svitu z této opery.

0: Krátkou svitu z opery Malý princ od skladatelky Rachel Portman nám zahráli filharmonici města Prahy s dirigentem Benem Palmerem a s houslistkou Ester Abrami. Nyní je tu pozvánka k poslechu dalšího dílu cyklu Slavná auditoria, který vysíláme v pravidelném čase vždy v pondělí od 19 hodin. A po pozvánce Jiřího Vejvody si poslechneme finále symfonie C-dur číslo 82 od Josefa Haydna.
1: Klasik Praha. 14. července slaví obyvatelé Francie, jak známo, státní svátek. Součástí oslav je i tradiční velkolepý koncert de Paris, konaný přímo pod Eiffelovou věží na Champ de Mars. Jaká je historie i současnost tohoto hudebního svátku? Dozvíte se v dalším dílu pořadu s premiérou v pondělí od 19 hodin.
2: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objev

0: Yeah.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
3: Tohle je Klasik Praha.

Finále symfonie číslo 82 C-dur od Josefa Haydna zahrál Orchestra of the Age of Enlightenment, tedy orchestr doby osvícenství, který dirigoval Sigiswald Kaiken. A teď tu je druhá rapsodie od George Gershwina pro klavír a orchestr s klavíristou Stuartem Goodyearem. Ještě než si Gershwinovu hudbu poslechneme, tak bych vás chtěl pozvat na Svatováclavský hudební festival, který se letos koná už po 23. od 2. do 28. září v Moravskoslezském kraji. Nabídne samozřejmě spoustu zajímavých projektů, zavede nás do spousty míst a zajímavých objektů a kromě velkolepých akcí nabízí také hudbu komorní. Právě na jeden z těchto komorních orchestrů, koncertů bych vás nyní chtěl pozvat. 20. září v Bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku Místku vystoupí soubor Collegium Marianum. Ve svém programu přinese konfrontaci i dialog české a francouzské hudby z období baroka. Na koncertu Collegia Mariana zazní hudba Jana Dismase Zelenky, Jean-Marie Leclerc a Michel Richarda de la Landa. Více informací nejen o tomto koncertu, ale i o celkové nabídce Svatováclavského hudebního festivalu najdete na jeho webových stránkách s adresou www.shf.cz.

0: Vyposlechli jsme druhou rapsodii pro klavír a orchestr od skladatele George Gershwina. Hráli klavírista Stuart Goodyear a Cincinnati Pops Orchestra s dirigentem Erichem Kunzelem. A na stanici Klasik Praha teď máme Pozdrav lásky, skladbu od Edwarda Elgara, kterou nám zahraje violončelista Gauthier Capuçon.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Violončelista Gautier Capuçon zahrál Pozdrav lásky od Edwarda Elgara. Doprovázel Orchestre de Chambre de Paris, tedy pařížský komorní orchestr, a dirigoval Douglas Boyd. Mezi velmi známé a oblíbené klavírní sonáty Ludwiga van Beethovena patří jeho klavírní sonáta číslo 8 C-moll, zvaná Patetická. Je to sonáta, kterou Beethoven napsal v roce 1799, respektive dokončil ji v roce 1799. Má tři věty a tu závěrečnou ve formě ronda nám teď zahraje klavíristka Valentina Kameníková.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity. Do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Klavíristka Valentina Kameníková přednesla závěrečné rondo z patetické sonáty Ludwiga van Beethovena, tedy z jeho sonáty číslo 8 c-moll, opus 13. Od Gabriela Forého si nyní poslechneme jeho Pavanu. Zahraje nám ji Bostonský symfonický orchestr s dirigentem Seijim Ozawou a spoluúčinkovat bude také Tanglewoodský festivalový sbor.

0: Tanglewoodský festivalový sbor, Bostonský symfonický orchestr a dirigent Seiji Ozawa. Poslouchali jsme Pavanu Gabriela Forého. A vy posloucháte stanici Klasik Praha, kterou si můžete jednak naladit na frekvenci 98,7, ale poslouchat nás můžete také prostřednictvím mobilních zařízení. Naladit si nás můžete v digitální vysílání DAB a pokud pracujete u počítače, pak samozřejmě si nás můžete pustit i přímo z našich webových stránek s adresou www.klasikpraha.cz. Na této stránce kromě online vysílání najdete také kulturní tipy, aktuality i podcasty některých už odvysílaných pořadů.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Třetí větu z houslového koncertu A-moll od Johanna Sebastiana Bacha nám zahráli Concerto Köln a houslista Giuliano Carmignola. A teď je tu skladba Žaluzí, neboli Žárlivost. Je to jedna z nejznámějších kompozic dánského autora Jakoba Gádeho.

Skladbu Žaluzí, Žárlivost od Jakuba Gádeho zahrál Boston Pops Orchestra s dirigentem Arthurem Fiedlerem. A po světské žárlivosti teď přichází duchovní sláva. Poslechneme si část ze slavnostní mše Messa di Gloria od Gioacchina Rossiniho. Tato mše se jmenuje Messa di Gloria také kvůli tomu, že vlastně nezhudebňuje celé mešní ordinárium, pouze prvé dvě části, Kyrie a Gloria. A právě začátek onoho Gloria si nyní poslechneme.

Poslouchali jsme část ze slavnostní mše Messa di Gloria od Gioacchina Rossiniho. Hrál a zpíval orchestr a sbor Národní akademie svaté Cecílie pod dirigentem Antoniem Papánem a sóla pěvecká zaspívali sopranistka Eleonora Burrato, mezzosopranistka Teresa Jervolino, tenorista Laurence Brownlee a basista Carlo Lepore. A ještě zůstaneme v Itálii, a to v Itálii filmové. Poslechneme si hudbu ze známého Felliniho filmu Amarcord, kterou napsal Nino Rota. Filharmonika della Scala s dirigentem Riccardem Chailly nám zahraje část nazvanou Le manine di primavera.

0: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedlo. Akce platí do vyprodání zásob.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
5: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák!
9: Říkej!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
11: This is violinist Daniel Hope and I'd like to welcome you to Classic Praha. You have wonderful music and I wish you all the very best.

Houslista Daniel Hope a Air Ensemble nám zahráli Waterfordský valčík. Jedná se o irskou lidovou píseň a vybrali jsme ji právě z alba houslisty Daniela Hopea s názvem Irish Roots, irské kořeny. 1. září se blíží

A s ním také první den, kdy děti opět nastoupí do škol. Pražští symfonikové dětem k tomuto dni, k této příležitosti, připravili tradiční koncert. Odehraje se 1. září ve 14:00 odpoledne ve Smetanově síni obecního domu. Kromě pražských symfoniků pod taktovkou Jana Kučery na nich vystoupí také pražská kantiléna. Téma tohoto koncertu prozrazuje už název – Hudba z večerníčků a pohádek. Těšit se můžete na krkonošské pohádky, Arabelu, pohádku Princové jsou na draka, Lotrando a Zubejda, Z čerty nejsou žerty, Tři veteráni a další. Více informací o tomto koncertu, samozřejmě i s možností nákupu vstupenek online, najdete na webové stránce orchestru s adresou www.fok.cz. A když už jsem zval na koncert orchestru FOK, tedy pražských symfoniků, tak si teď poslechněme jednu z jejich nahrávek. Bude to nahrávka s dirigentem Tomášem Braunerem a hlavně s klavíristou Lukášem Vondráčkem. Poslechneme si druhou větu Adagio sostenuto z Rachmaninovova koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 C-moll.

klavírista Lukáš Vondráček a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Tomášem Braunerem přednesli Adagio sostenuto, druhou větu z druhého koncertu C-moll od Sergeje Rachmaninova. Další skladbou je Concerto da Camera od Bohuslava Martinů. Pokud se podíváme do databáze pramenů Institutu Bohuslava Martinů, což je velice užitečný internetový zdroj, pokud se chceme dozvědět něco o skladbách Bohuslava Martinů, tak tam najdeme dvě kompozice s názvem Concerto da Camera. Ta prvá je z roku 1941 a jedná se o koncert pro housle a smyčcový orchestr s klavírem a bicími nástroji. Ten druhý titul s názvem Concerto da Camera je smyčcový kvartet číslo 7, tedy poslední smyčcový kvartet, který Bohuslav Martinů napsal. Zkomponoval ho v New Yorku v roce 1947 a tam také o dva roky později měl svou premiéru. My si teď ze 7. smyčcového kvartetu alias Concerta da Camera od Bohuslava Martinů poslechneme prvou větu. Hrát nám bude Pavel Haas kvartet.

0: To byla ukázka z alba Pavel Haas kvartetu, které je ověnčeno řadou mezinárodních cen. Poslouchali jsme prvou větu ze smyčcového kvartetu číslo 7, Concerto da Camera od Bohuslava Martinů. A teď tu bude Snění, známá skladba Roberta Schumana, která patří do jeho cyklu Dětské scény opus 15. Zahraje nám ji Jan Lišecky.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
6: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
7: Jedině v outletu Pop Airport.
6: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
7: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
6: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
7: Více na pop.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Tímhle šrotem to v životě nedodělám!
10: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
9: Mají i pořádný stroje?
10: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
11: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
13: Posloucháte Klasik Praha.

chvilku pro snění, konkrétně skladbu snění z dětských scén Roberta Schumanna, nám zprostředkoval Jan Lišecky. Před chvílí jsme tu měli Rachmaninovův klavírní koncert číslo 2. Teď je tu další klavírní koncert, tentokrát od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Je třetí větu, presto, z jeho koncertu číslo 1 G-moll zahraje Salim Ashkar.

0: Klavírista Salim Abud Ashkar a Gewandhaus Orchestr Leipzig s dirigentem Richardem Schajím nám zahráli závěr koncertu číslo 1 G-moll od Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Posloucháte stanici Klasik Praha, jsou 2 minuty po 17. hodině, čtvrtek 27. srpna. A teď následuje romance, druhá věta z Malé noční hudby od Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Romanci, druhou část z malé noční hudby Wolfganga Amadea Mozarta, zahrál Pražský komorní orchestr, který ke spolupráci při nahrávání přizval dirigenta Charlese Mackerase.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Před necelým týdnem v pátek 21. srpna vyšlo na labelu Harmonia Mundi CDčko, které natočil belgický orchestr Anima Eterna se španělským dirigentem Pablem Heras Casadem. Na tomto albu je jediná skladba. Třetí symfonie D-moll Antona Brucknera. Orchestr má s dílem tohoto autora již zkušenosti. Před 2 lety vydal jeho 4. symfonii S-dur, zvanou Romantická. A rovněž jako v tomto případě, který teď představujeme, ji natočil takzvaně autenticky, to znamená, že použil nástroje, které se běžně používaly na konci 19. století. Symfonie číslo 3 D-moll je symfonie, se kterou je spjata katastrofální premiéra. Bruckner musel nahradit kvůli nečekanému úmrtí původního dirigenta a patrně mu to moc nešlo, protože během koncertu sál opustili nejen diváci, ale nakonec i část orchestru. Bruckner potom podrobil svou 3. symfonii revizi a celkem jich udělal 6. Orchestr Anima Eterna se nakonec vrátil k té úplně první verzi symfonie. A my si z ní teď jako ukázku poslechneme 3. větu, Scherzo.

Orchestr Anima Eterna s dirigentem Pablem Eraskasádem zahrál skerco ze třetí symfonie D-moll od Antona Brucknera. Ze symfonie, které se také přezdívá Wagnerovská. Byla to ukázka z úplně nového CDčka labelu Harmonia Mundi, na kterém najdeme kompletní nahrávku této třetí symfonie v autentickém podání. Od skladatele Ludovika Burse si nyní poslechneme Valčík pro Pepy, část z hudby z filmu The Artist, umělec, za kterou Burs dostal také filmového Oscara. Hrát nám bude bruselská filharmonie, dirigovat Ernst van Thiel.

0: Klasik Praha.
1: Zemřel americký herec Tim Curry, známý rolemi ve filmech jako Sám doma dvě, Ztracen v New Yorku, Hon na ponorku nebo Tři mušketýři. A právě na projekty Tima Curryho se zaměříme v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna na rádiu Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Je mi ctí být rezidenční umělkyní 19. ročníku Festivalu klasické hudby Dvořáková Praha. Těším se na vás s mými kolegy v Rudolfínu i na dalších koncertních pódiích. Více informací na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožená.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
6: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
5: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
6: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
5: Více informací v restauracích KFC.
7: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
9: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Někdo vidí zahradu, ty vidíš

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
2: Jedině v outletu Pop Airport.
1: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
2: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
2: Více na pop.cz.
3: Je Klasik Praha.

skladatel a Johannes Brahms a jeho klavírní koncert číslo 2 B-dur. Z tohoto koncertu jsme vyslechli závěrečnou čtvrtou větu, kterou nám společně zahráli Staatskapelle Berlin s dirigentem Gustavem Dudamelem a klavírista Daniel Barnboim. Labuť Stuoneli je skladba Jeana Sibelia inspirovaná finským eposem Kalevala. My si teď tuto skladbu poslechneme v podání Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, který bude dirigovat Charles Groves.

Královský Liverpoolský filharmonický orchestr s dirigentem Charlesem Grovesem zahrál Labuť Stuonely od Jeana Sibelia. Skladatel Karl Dieters von Dietersdorf prožil polovinu svého života ve Slezsku. Má tedy svým způsobem vztah i k našim zemím. Žil od roku 1839 do roku 1739 do roku 1799. My známe jeho symfonie Metamorfózy, proměny. A teď si připomeneme trošku jinou tvář tohoto skladatele. Poslechneme si třetí větu Presto z Dietersdorfova houslového koncertu G-dur. Hrát nám bude houslistka Jitka Adamusová.

0: Houslistka Jitka Adamusová a Český komorní orchestr bez dirigenta přednesli závěr koncertu G-dur od Karla Dieterse von Dietersdorf. Následuje pozvánka k poslechu pořadu z archivu osobností, který budeme vysílat dnes večer od 19 hodin. A potom přijde na řadu hudba Erika Satieho.
1: Klasik Praha.
2: Neuvěřitelných 20 let uplynulo, kdy jsem si do podobného pořadu pozval filmového režiséra Jana Hřebejka, který vystudoval scénáristiku na FAMU. Tentokrát se ho zeptám, proč si scénáře k filmům nepíše sám a jakou hudbu používá ve svých filmech. Prozradí také, co chystá v tomto roce. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní.
4: Obnovené lety z Aerofilms do Metropolitní opery New York v pohodlí vaší kinosedačky. Met Opera v kinech slaví 20 let. Světová díla, jako jsou Carmen, Tichá noc, Otelo a mnoho dalších, se vrací v přímém přenosu na plátna vašich kin. Více info na aerofilms.cz.
5: Zvažujete prodej hodnotných uměleckých děl, šperků či luxusních hodinek? Využijte zkušeností a mezinárodního zázemí vídeňského aukčního domu Doroteum. Více informací na www.doroteum.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
10: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Klasik Praha.

Klavírista Pascal Rogé zahrál Gnosien číslo 1 od Erika Satieho. A nyní nám hobojista Albrecht Mayer zahraje jedno z téměř, dá se říct, posledních děl Richarda Strause. Jeho koncert pro hoboje a malý orchestr vznikl v roce 1945. Albrecht Mayer nám z něho teď zahraje čtvrtou větu Allegro.

0: Čtvrtou větu z koncertu pro hoboj a malý orchestr od Richarda Strause zahráli bamberští symfonikové pod taktovkou Jakuba Hruši a hobojista Albrecht Mayer. Posloucháte stanici Klasik Praha, je čtvrtek 27. srpna 18 hodin. Jsou tu dnešní poslední pravidelné zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Vzhledem k nepříznivé vodní bilanci v Třeboňské rybniční soustavě a v řece Lužnici, rybářství Třeboň prozatím ruší výlov největšího českého rybníka Rožmberk. Celkově v rybnících na Třeboňsku kvůli suchu chybí 40% vody, což odpovídá 30 milionům metrů krychlových vody. O termínu případného výlovu rybníka Rožmberk bude rozhodnuto s ohledem na vývoj hydrologické situace, dodala firma Rybářství Třeboň. Vědci se pokoušejí rekonstruovat řetězec událostí, který vedl k tragédii na nepálsko-čínských hranicích. Nové důkazy stále silněji ukazují na kolaps ledovce a horniny. Podle satelitních snímků se ve výšce přibližně 5200 metrů odlomila spodní část ledovce o ploše asi 0,2 km čtverečního a zřítila se na dno údolí asi o 1200 metrů níže. Seismometry tento pád zaznamenaly jako událost s magnitudou 5,2. Záchranné práce jsou v plném proudu, ale na obzoru je riziko další tragédie. V místech, kam se sesunula odlomená část ledovce a horniny, se ze zablokované řeky vytvořilo jezero. Podle satelitních snímků se neustále zvětšuje a hrozí, že se vylije. Úřady proto varovaly obyvatele, aby se drželi dál od říčních břehů. V letošním roce oslaví festival Dvořákova Nela Hozeves svůj jubilejní 75. ročník. Konat se bude v neděli 6. září. Festival se poprvé uskutečnil v roce 1951. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý celodenní program, který nabídne Dvořákovu lužanskou mši, návštěvu interaktivního muzea v rodném domě Antonína Dvořáka, koncert lidové hudby ze středních Čech či vystoupení klavíristy Matyáše Nováka. Vyvrcholením bude provedení symfonie číslo 9 z Nového světa v podání Symfonického orchestru Pražské konzervatoře pod taktovkou Miriam Němcové. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě i skoro jasno. Nejnižší noční teploty 20 až 15 stupňů Celsia, na severovýchodě Moravy a ve Slezsku vzhledem k jasnější obloze 15 až 11 stupňů. Zítra bude polojasno až oblačno. Odpoledne bude od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy, přibývat oblačnost, postupně spojená s přeháňkami a místy i silnými bouřkami. Nejvyšší zítřejší teploty 28 až 32 stupně Celsia, na západě Čech kolem 26 stupňů. Foukat bude čerstvý jihovýchodní vítr, zejména na Českomoravské vrchovině a Jižní Moravě místy s nárazy kolem 55 km v hodině. V bouřkách a na frontě vítr přechodně zesílí.
1: Jsme Klasik Praha.

V dosti netradiční úpravě, co se týká obsazení, jsme vyslechli fugu a mol z druhé knihy Dobře temperovaného klavíru od Johanna Sebastiana Bacha. Hráli nám Chris Thiele na mandolínu, Jojo Ma na violončelo a Edgar Mayer na kontrabas. Klavírní trio G-moll opus 15 od Bedřicha Smetany. Skladba, která je spojená se smutkem, protože vznikla po úmrtí Smetanovy dcery Bedřišky, ale je zároveň, co se týká poslední věty, také plná smíření a naděje. Patří to mezi vůbec nejzásadnější komorní tvor díla Bedřicha Smetany. A my si právě to finále, třetí větu, teď poslechneme v podání Guarneri Tria Praha.

finále klavírního tria G-moll od Bedřicha Smetany zahrálo Guarneri Trio Praha, tedy Čeněk Pavlík, housle, Marek Jerije, violončelo a Ivan Klánský, klavír. Na stanici Klasik Praha teď pro vás mám připravenou skladbu Bárka na moři od Maurice Ravela. Ještě než si ji poslechneme, tak bych chtěl pozvat k poslechu našich večerních pořadů. Za 15:45 od 19:00 začne z archivu osobností. Hostem tohoto pořadu dnes bude režisér Jan Hřebejk. Od 20:00 si budete moci poslechnout koncert bez smokingu. Dnes nám v něm bude hrát londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Geoffreyho Simona. Společně s mezzosopranistkou Sarah Walker a klavíristkou Margaret Fingerhood budou hrát skladby Manuela de Falli. Od 22:00 nás potom Jiří Vejvoda v pořadu Slavná auditoria zavede na návštěvu divadelního muzea a La Scala v Miláně.

Berlínští filharmonikové, řízení dirigentem Pierrem Boulezem, zahráli skladbu Bárka na moři od Maurice Ravela. A opět tu máme hudbu filmovou. Tentokrát bude z filmu Francouzská depeše, který byl natočen v roce 2021 režisérem Wesem Andersonem. Hudbu k tomuto filmu napsal Alexandre Desplat a my si ji teď poslechneme v podání Orchestre de Paris.

0: Klasik Praha.
1: Georg Philipp Telemann zkomponoval kolem stovky instrumentálních koncertů. Čtyři z nich, napsané pro různé dechové nástroje, si poslechneme v dalším dílu pořadu Švédský stůl v ukázkové interpretaci souboru Muzika Antiqua Köln. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Autopoli vás zve na testovací jízdy vozu Škoda. Přijďte si vyzkoušet různé modely a prohlédněte si i zcela nový elektrický vůz Škoda Epic. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 10 hodin na Food Festivalu Piknik na Nováku v areálu Nový Rybník v Příbrami. Užijte si řízení vozu Škoda i skvělé jídlo, pití a zábavu pro celou rodinu. Autopoli, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a Příbrami. auto-poli.cz
6: Topcentrum CZ, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A Fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

Na filmovou hudbu Alexandra Desplata pozvánku k poslechu nového dílu cyklu Švédský stůl navázal Beethoven. Poslouchali jsme skerco z jeho třetí klavírní sonáty C-dur, které nám zahrál Jan Bartoš. A další skladbou bude tentokrát hudba ovlivněná jazzem. Poslechneme si Foxtrot z jazzové svity od Dmitrije Šostakoviče.

0: Foxtrot od Dmitrije Šostakoviče zahrál Královský koncertní orchestr Amsterdam s dirigentem Richardem Šajím. Posloucháte stanici Klasik Praha, je 18 hodin 37 minut, pomalu se blíží k závěru blok, kterým vás dnes provázel Stanislav Předota. Před námi je už poslední skladba tohoto bloku, je trošku delší. Poslechneme si prvou větu Allegro maestoso z Chopinova klavírního koncertu číslo 1 e-moll. Chopin tento koncert dokončil v roce 1830, když mu bylo 20 roků. Hrát nám bude Česká filharmonie s dirigentem Vladimírem Aškenazim a klavíristka Elizabeth Leonskaja.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Klavíristka Elizabeth Leonskaja za doprovodu České filharmonie a dirigenta Vladimíra Aškenáziho zahrála prvou část z koncertu číslo 1 E-moll opus 11 od Friderika Chopéna. Touto skladbou také pro dnešek končí blok, kterým vás ve čtvrtek 27. srpna provázel Stanislav Předota. Za malou chvíli začne pořad z archivu osobností s režisérem Janem Hřebejkem. Od 20 hodin potom koncert bez smokingu s hudbou Manuela de Falli a ve 22 hodin nás v pořadu slavná auditoria Jiří Vejvoda zavede do muzea divadla a La Scala v Miláně. Tolik jenom z té nejbližší nabídky našich pořadů. Samozřejmě stanice Klasik Praha pro vás vysílá nepřetržitě a já se samozřejmě už teď těším, až se spolu opět příště setkáme. Do té doby se mějte krásně.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Praho, připrav se na pořádnou dávku energie. Další Urban Challenge je tady 4. a 5. září v Praze v Lesoparku Letňany. Překážkové OCR závody pro děti i dospělé. Běh, překážky a atmosféra, co tě strhne. V pátek noční, v sobotu denní. Vyber si a pojď si máknout. Medaile čeká na každého. Registrace na urbanchallenge.cz. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
3: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
4: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
3: Mají i pořádný stroje?
4: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
6: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
7: Posloucháte Klasik Praha.
8: Z archivu osobností.
7: Co poslouchají slavní?

0: Už začal pořad z archivu osobností nejenom naší znělkou, ale taky v první hudební ukázce. A já na začátku musím říct, že si ji přál do našeho pořadu můj host, se kterým jsem se poprvé a od té doby teda taky naposledy až dneska setkal přesně před 20 lety. Je to neuvěřitelné, když začínal jeden z těchto pořadů podobných těm, který posloucháte dnes, a tím hostem je režisér Jan Hřebejk. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane režisére, nebo Honzo můžu říkat?
1: Klidně Honzo.
0: Dobře. My jsme se opravdu setkali před těmi 20 lety, což je teda nesmírně dlouhá doba, ale taky to zároveň hrozně rychle uteklo. Vy jste v jiném rozhovoru v tomto týdnu taky hovořil, nebo budete hovořit s mojí kolegyní Martině Klausové o knize U mě pořád dobrý, takže tu můžeme trošku vynechat, protože jste si o ní řekli určitě hodně. I když mě třeba zaujalo, proč je tady napsáno na stránkách vydavatele bilanční rozhovor, protože člověk v tomhle věku asi bilancovat ještě nemusí.
1: Nemusí, já jsem to tam říkal, já tam kamaráda v tom nakladatelství a on mě navrhl, aby jsme udělali rozhovor do té řady těch rozhovorů nakladatelství Vyšehrad. To není úplně bilanční, ale přece jenom tak bude mi 60 a nějaký zážitky se mi za ten život nashromáždili, tak jsme se to snažili s Veronikou Bednářovou říct tak nějak, aby to na těch 250 stránkách bylo aspoň trošku zajímavý, zábavný.
0: Dobře, tak tenhle ten rozhovor si můžete poslechnout taky i na našich webových stránkách, v podcastu, taky na Spotify s kolegyní Martinou Klausovou. A teď se zeptám na ten první hudební výběr, to je taky taková hezká věta. Kdo chce psa být, vždycky si hůl najde, od Jiřího Suchého.
1: No, já jsem miloval desku, která vyšla na sklonku 60. let a byla z představení Jonáše doktor Madrace, Suchýho Šlitra. To bylo to poslední představení, v kterém účinkoval Jiří Šlitr. A tam nebyla tato písnička. Kdo chce psa být, vždycky si hůl najde. Kde jsou takový verše jako aby psi a aby psice nezemřeli nudou, na sebe si sukovice aportovat budou. Je to vlastně úplně přesná předzvěst normalizace. S tou elegancí a humorem a černým humorem Jiřího Suchýho. V tom textu ta píseň je podle mě fantastická a tu dobu předpověděla být s humorem tak mrazivě přesně. Jsem to použil takový přívlastek. Já jsem Veronice, když jsme psali tu knížku, jsem mi říkal, nepiš tam ty přívlastky, já to nepoužívám, to nesnáším. A sám teď jsem použil příznak mrazivě. No prostě je to skvělá písnička. Já jsem celou tu desku málem odřel, jak jsem ji furt poslouchal dokola, kde jsou ty písničky Mississippi, jo, to jsem ještě žil. A je to prostě celý naprosto kubistický portrét, myslím, že tam je. Já Suchýho zbožňuju, nebo Suchýho se Šlitrem. Ale i Suchýho bez Šlitra miluji teda. Tak tohle považuji za takovou vrchol jejich tvorby, podobně jako tu operu Dobře placená procházka. Ale tuhle píseň jsem slyšel poprvé, snad před 5 lety, kdy to konečně vyšlo. A tak proto jsem jí sem dal, že to je kuriozita.
0: A vzal se sebou i další hudební ukázky, které já postupně představím mezi jednotlivými vstupy s vámi, ale teď se zeptám ještě, říkáte, že milujete Jiřího Suchého, tak asi zřejmě milujete i divadlo a koncerty. Chodíte někdy do divadla, nemyslím na svoje režie, ale nebo na koncerty?
1: To bych moc často nechodil, my chodili jenom na svoje režie. Teď jsem byl na Afterlifeu, na Jezerce se podívat. Je to tak skvělá hra. Neříkám, že inscenace, tady chválím Rickyho Gervaise. I když já myslím, že to hrajou dobře, Melanchthoner hraje tu titulní roli skvěle. A všichni hrajou skvěle, Pezera je skvěle. Ale tak na Afterlife chodím. Ale chodím hodně do divadla. Chodím možná do divadla víc než do kina. Jako kdybych si říkal, to kino jde dohnat, to divadlo v tom čase zmizí. Teď jsem viděl asi nejlepší představení roku. Nový představení Dušana Pařízka a Madoka se to jmenuje. Hraje se to v X10. Pokračuje to vlastně v té tradici toho divadla komedie za Pařízka. Já jsem to zbožňoval, tak on je čím dál tím lepší, mám pocit. Tak to všem určitě doporučuji. Chodím rád na Zábradlí do Činohráku. Tam jsem chodil rád už za Komoušů, že to byly dvě takový pražský dobrý divadla. Mám rád hostování, když v Praze hrajou divadlo Petra Bezruče, nebo když hrajou Provázci nebo Divadlo. Rád jsem jezdil vždycky do Hradce, do divadla. Snažím se vidět, asi nejvíc chodím do divadla a potom na koncerty. Byl jsem teď po 30 letech na Krausberry. Já jsem se s Martinem trošku kamarádil Krausem. Točil jsem mi klip k té první desce Na větvi, ten titulní klip. Je to chlupatý. A pak jsem, on mi objevil píseň, to je docela dobrá historka, on mi objevil píseň Sluneční hrob. A mně se to šíleně líbilo. A pak jsem si pustil ten originál od Vlády Mišíka a líbil se mi ještě víc a urazil se Martina. Jsem mu říkal, to je trošku jak zábavová kapela, což jsem se splet. Já jsem ho nechtěl urazit, ale mám takovou hulváckou povahu. A pak jsem se styděl chodit na ty koncerty, abych se mu nemusel omlouvat, protože jsem pak ten názor změnil a hrozně se mi to líbí, jak to dělá. A tu písničku jsem v té originální verzi, protože ten film Pelíšky se vrací do konce 60. let a ta Mišíková verze je z toho konce 60. let. A tak je tam ta Mišíková. A byl jsem na tom Krausovi teď, mají furt plno, což jsem šťastný. A je to, on prodělal rakovinu Martincovým jícnu, ale zpívá furt jak Jagger, je to super. Tak jsem byl nadšený. Nevím, jestli posluchači Rádia Klasik jsou vyznavači skupiny Krausberry, ale podle mě to je klasika.
0: Ta klasika je už i to, co budeme hrát tady v tom našem dnešním pořadu, i když to dnes tady nebude ta takzvaná vážná hudba, my teda spíš říkáme klasická, ale vlastně klasičtí jsou třeba Beatles, další kapely, jo, to je samozřejmě neoddiskutovatelné. Ale my si poslechneme teď další skladbu, vy jste říkal, že máte rád Keitha Jarretta, ale říkal jste mi zároveň, že jste na jeho koncertě nikdy nebyl, že se to nepodařilo.
1: On už nekoncertuje taky.
0: Už teď nekoncertuje. To je samozřejmě. A tohleto je takový přídavek z jeho živého koncertu z japonské Nagoji, tak si ho pojďme poslechnout.

0: Encore from Nagoya, Kid Jarrett, teď na Rádiu Klasik Praha v pořadu z archivu osobností. Mým hostem je režisér Jan Hřebejk. Já se teď zeptám třeba na ty jednotlivé vaše činnosti, když už jsme o tom mockrát hovořili a hovoříte o tom velmi často, ale vy jste vlastně vystudoval, pokud vím, scénaristiku v té první fázi a ještě čosi?
1: Ne, studoval jsem
0: jenom scénaristiku.
1: Ono se to jmenovalo katedra scénaristiky a dramaturgie.
0: A dramaturgie, no.
1: Jo, tak bylo což to se jmenuje asi pořád, jo. Ale ta funkce toho dramaturga se trošku jako mění. Jsou prostě v televizi jsou ti kreativní producenti a je to možná přesnější. No.
0: Říká se tomu jinak. Ale vy jste vlastně těm scénářům se nevěnoval do té míry jako režii později, kterou jste vlastně nevystudoval.
1: Já jsem se nikdy těm spoluautorům nebo těm autorům scénářů, ať už to byl Petr Jarchovský, Petr Zelenka v těch začátcích, Petr Jarchovský celý život, a nebo v současnosti třeba Martina Formanová, jsme dodělali loni, nebo teď doděláváme sérii, kterou jsme natočili loni, která se jmenuje Na tělo pro Českou. Jsme dělali devítidílnou takovou minisérii. Já jsem se tam nikdy nepřipisoval. Já jsem si v tomhle bral vždycky příklad z pana Formana. On se tam nepřipisoval, ale zasahoval do toho trošku a já si říkám, hele, já, to je strašně nevděčná profese, ten scénárista, protože to je to čistě autorský. U té televize je to naprosto rozhodující komodita, přitom on je placený až poslední, až když se to opravdu natočí a ty platy jsou bledý, když to není vyloženě nějaká hvězda. A ještě to ten tvůrce předělá, si říkám, abych se mu tam ještě připisoval a bral si nějaký kredit. Ale kecám do toho, protože ten tvůrčí proces mě zajímá. Zajímalo mě vždycky to, čemu jsme s Jarchovským, a to se tak používá, říkali ping-pong, jo, že ta debata o tom, co budeme společně psát, anebo variovat, když byl výchozí materiál, třeba knížka Petra Šabacha, tak my jsme to většinou znali, nebo Petr určitě, Jarchovský v rukopisech, nebo to Peťa Šabach, než něco napsal, tak to vyprávěl. On byl výborný vypravěč, jako já když ho čtu, tak ho slyším. Jo? A tak jsme vždycky vedli o tom dialog a někdy a řada těch autorských mých ambicí jako se do toho promítla. Takže já jsem, jenom mě nebavilo sedět na zadku a psát, jako a koukat na ty stránky. Nenaučil jsem se pořádně ani na stroji, na to, že jsem studoval tu scénaristiku, jak je to ostuda, vždycky jsem to diktoval. Ale bavila mě ta autorská část, to samotné psaní ani ne. A do teďka mě to baví. S tou Martinou jsme to psali, takže ona napsala povídky a já jsem jí napsal, který ty motivy bych pospojoval. Ona pak to rozvíjela a já jsem to vždycky komentoval. Takhle jsme si, že ona žije že, v Connecticutu, takže jsme si tak jako psali a vždycky jsem ráno měl ty 4-5 stránek jich, napsal jsem jí k tomu stránku a ona zase do dalšího dne napsala. Byla šťastná spolupráce, ale to přesvědčení, že se tam mám připisovat jako autor, jsem neměl nikdy.
0: Já jsem při natáčení filmu nikdy nebyl a je tam přítomen scenárista třeba a jakým způsobem probíhá ta komunikace mezi vámi už během natáčení, pokud probíhá?
1: Někdy tam je, záleží to na tom, jaký máte vztah, nebo jestli on tam může být. Šabach třeba na natáčení vůbec nechodil, ten ale nebyl scenárista, ale byl autorem těch předloh, těch našich raných filmů. Ten se šel podívat, když to bylo pro něj nějak zajímavý, jako se točila taneční zábava v Šakalých letech, nebo přišel na natáčení Pupenda pan prezident Havel, tak to se přišel Šabach podívat, potom si pokecat. Ale jinak to natáčení. Jarchovský je můj kamarád, tak ten jako chodil. Teď točím takovou minisérii, která se bude jmenovat Jobovka a napsal ji Matěj Dadák, že herec činoherního klubu a taky spisovatel. A Matěj, já jsem mu tam dal roli, to jsme se tak dohodli, tak, ale on tam bejvá, i když tam zrovna nehraje, že ta role není tak velká. A zajímá se o to. Petr Kolečko třeba na natáčení aspoň mých projektů teda nechodil. Ale já jsem taky hodně věcí s ním, nebo skoro výhradně točil na Slovensku. A někdy i na východním Slovensku. Takže on tam, co si pamatuju, tak tam nebyl. Je to případ od případu. Ale Matěj Chlupáček, já jsem poslouchal rozhovor buď to s ním, nebo s Miro Šifrou. Miro Šifra je vynikající scénárista. Já jsem podle jeho původního scénáře dělal minisérii Redl pro Českou televizi a patří, myslím, k tomu, co se mi víc povedlo než jiný věci. Je to strašně zajímavá, originální věc. A tenhle ten Matěj Klupáček, mladý producent, si všimnul, že ten Šifra je výjimečný a platí mu nějaký plat. A ten Miro je tam furt. A může tam být furt. A ještě za to mu ten Matěj dává plat, ale taky prostě má ve svý stáji jedno z nejlepších scénáristů v téhle zemi. Takže já, kdybych byl producent, tak bych si ty scénáristy předcházel a pěstoval a platil je nadstandardně.
0: Dobře, tak díky a dáme si další skladbu na rádiu Klasik Praha. Když řeknu Hana Hegerová, tak už je to pro nás taky klasika. Tu se mi nepodařilo získat nikdy pro natáčení v našem studiu, když třeba Martina Formanová tady tenkrát byla, ale to ještě žil její manžel Miloš Forman. Tak bude to písnička, která se jmenuje Co mi dáš?

My jsme natočili film Musíme si pomáhat. Hana Hegerová nám zpívá ve filmu Pelíšky píseň Čerešně, kterou napsal Jaroslav Filip a Milan Lasice, ji napsali původně pro Zuzanu Kronerovou, myslím. A naspívala ji Hana Hegerová, když byla předpremiéra Pelíšku v Brně, tak já jsem seděl vedle Emilie Vašáriový, ona se ke mně naklonila a říká si,

0: možná, co jsem kdy dostal. A potom jsme se tady na Smíchově jednou ulici odsaď, takových 50 metrů vzdušnou čarou, scházeli v ateliéru Honzy Hýska, našeho oblíbeného malíře, a který ona měla taky v oblibě, scházeli jsme se vždycky před Vánocema. Já jsem u ní byl ještě rok před smrtí, jsem jí měl tu čest navštívit doma. Byla to prostě úžasná dáma. Já jsem jednou mi volali z nějakého časopisu a říkali, kterou českou zpěvačku máte nejradši. Já jsem říkal, no Anu Hegerovou. A byla chvilku ticho, říkal, ne, nemáte někoho mladšího, třeba Lucku Bílou. A já jsem říkal, já mám rád Lucku Bílou, a jsem se mě ptali, kterou mám nejradši. A musím říct, že mám rád řadu zpěvaček, ještě takovou zvláštní kategorii tvoří ty autorský, jako Zuzana Navarová, nebo Zuzana Michnová, nebo Radúza, zbožňuju. A ta Hegerka mezi nima prostě do dneška vládne a vyšla výborná kniha o ní taky. Carmen se jmenuje.
1: A teď jsme slyšeli v provedení Hany Hegerové píseň Co mi dáš, povídám si s Janem Hřebejkem. Když jsme teda hodně teď mluvili o té muzice, o té hudbě a o vašich oblíbencích, dejme tomu, tak jak vy využíváte hudbu ve filmech obecně, anebo je to prostě film od filmu vždycky jinak?
0: Je to vždycky jinak, protože náš první film Šakalí léta, tam ta hudba, včetně textů samozřejmě, jimž autorem byl Ivan Hlas, tam jsme dělali muzikál a to vznikalo to předem. A myslím si, že ta Ivanova hudba, nebo ty písničky, že jsou ten důvod, proč se to furt hraje na divadle. Už bylo asi 9 nebo 10 inscenací, teď se to hraje v Brně a většinou v úpravě Mirka Hanuše, která je perfektní, takže je tam napsaný právě jako spoluautor. A myslím si, že ten důvod, proč se to hraje, jsou ty písničky. Tím neubírám ani Šabachovi, ani Jarchovskýmu, ani sobě, ale prostě ty písničky se povedly a byly daný předem a sehnali jsme i možná díky nim producenta pana Ježka tehdy ze Space Filmsu, že to štěstí bylo, že my jsme se vrátili na tu nejlepší produkci, která tehdy byla k dispozici, ale byli jsme neznámá parta, včetně Ivana, taková hvězda on nebyl tehdy ještě. Ale samozřejmě pro ten Hanspalský okruh ano, a Jirka Ježek je z Hanspalky. Takže to nám pomohlo. U Pelíšku naopak ten film, to jsme tak dlouho čekali na jeho realizaci, až Ivan Hlas, který měl zase dělat hudbu, až ztratil trpělivost a vydal ty písničky zvlášť. A my jsme při střihu toho filmu tam začali dávat archivní věci, které nám začaly i pomáhat v navození toho. Tehdy to ještě nebylo tak zprofanovaný, jo. Dneska mám pocit, že už je to takový, jako chceš vytvořit prostě to, tak tam plácneš nějakou písničku z té doby. My jsme tehdy, mě se ptal třeba Petr Janda, proč tam nejsou olympici, jo. Já ho mám rád a tohle. A já jsem říkám, že olympy každý zná. Já jsem měl takovou ambici tam oživit nějaké věci, které upadly v zapomnění, ale mají ten emocionální potenciál. Ať už to je ta píseň Slunečný hrob, kterou Vláďa Mišík na jevišti nikdy nespíval. A vlastně existovala v české verzi s tím textem Jirky Smetany, jenom ta verze nahraná. Jo, nebo písničky Deja Ursiniho s Beatmanama, se Soulmanama, jo. A potom k mnoha mým raným filmům a i k inscenacím dělal hudbu Aleš Březina, to je můj celoživotní kamarád, jeden z takových lidí, který mám rád, znám je od svého dospívání a těší se nejenom mý lásce, ale i velký úctě, kterou, a já ji k němu měl už těch 19, kdy on prostě hrál nás na chatě na housle a říkal, že by si přál, aby Bohuslav Martinů byl stejně známý skladatel jako Leoš Janáček nebo Antonín Dvořák a celý život tomu zasvětil a myslím, že v tom je leccos dokázal jako šéf toho studijního centra Bohuslava Martinů, takže Aleš Březina je taková zvláštní kapitola. Když se ho ptali, proč spolu děláme, tak já jsem to někde buď to slyšel nebo če, tak mě to zajímalo, co jako říkáš. Vždycky hledáš, když mluví tvůj kamarád někde, tak hledáš, co to řekne o tobě. A se ho ptali, proč se mnou dělá. On říkal, že nás spojuje podobný smysl pro humor. A já jsem zjistil, že to tak platí i o jiných skladatelích. Třeba o Ivanu Acherovi, to je můj velký oblíbenec, který znám nejenom z divadla komedie z té pařížskové éry, ale znám ho taky z Přístavu, kde bydlím. A on tam má taky boudu, tak tam máme vedle sebe houseboaty. Tak s Alešem Březinou nebo Ivanem Acherem tam ta hudba vzniká dodatečně. Ale třeba s Vladivojnou, já rád oslovuju dámy, dělal jsem s Vladivojnou, dělal jsem s Katarzí, teď ten poslední projekt s Martinou Formanou, tam dělá hudbu Beata Hlavenková. Všech si nesmírně vážím a mám je rád a taky mají dobrý smysl pro humor.

0: humor a jsou to velký autorský osobnosti, ale tam někdy s tou Vladivojnou a i s Katarzí některé věci vznikly předem. Když jsem dělal s Vladivojnou Nevinnost anebo potom dvě řady série Až po uši pro HBO, tak ona psala tu hudbu paralelně. Posílala mi ty motivy do střižny a my jsme s nima jako pracovali. Někde jsme říkali, tohle rozvíjej nebo tohle přearanžuj ještě, nebo tohle se nám moc líbí jako leitmotiv, a nebo tady k tomu by se nám ještě líbila jedna linka pěvecká, a takhle jsme do toho, jsme si o tom povídali, vznikalo to za pochodu, takže po každý je to trošku jiný. Nestalo se nám nikdy, že bychom měli tak přesnou představu o hudbě předem. Jedině v případě těch Šakalých let, tam jsme skutečně tomu Ivanovi popsali přesně, co si představujeme, co v té písni má být, kdo tam má zpívat. Ale my mu to odevzdali, to bylo asi 20 stránek a on přines obratem píseň a říkal, tak už mám píseň pro tu holku, ale takovou jsme tam žádnou neměli, předpovězenou ani sepsanou. A tak se nám líbilo, že jsme ji tam samozřejmě hned zařadili. Takže i když někdy máš jakoby přesnou představu a snažíš se jí tomu skladateli tlumočit, tak se to pak může měnit. Ale já jsem určitě zapomněl jsem na Matěje Kroupu. A to je taky vynikající skladatel, který dělal hlavně pro Dejvický divadlo s Mirkem Krobotem a z takový rodiny, která já mám je hrozně rád, a jeho brácha Janek Kroupa, s kterým jsem dělal miniserii, nás seznámil, tak no, Matěje mám taky ve velkých. Rád s ním zase budu dělat, takže on i se mi odvděčil, že pro divadlo v Chebu udělal perfektní muzikál s jazzovým orchestrem. Podle našeho filmu Musíme si pomáhat.
1: Je to, jak říkáte, případ od případu.
0: Ano,
1: tak
0: je to
1: jsme
0: pokaždý.
1: To teď se pokusili trošku posluchačům osvětlit. Já bych uvedl další skladbu. Byste si přál jako interpreta slyšet Rudyho Linku.
0: Jasně.
1: A tak si teď bude hrát ještě se svými přáteli. Pak je představím píseň Just Between Us.

0: Just Between Us, to byla skladba, kterou teď zahrál nejenom Rudy Linka, ale taky John Abercrombie, Mike Formánek, Jill Goldstein a George Mraz. Tedy jak Češi, tak zahraniční umělci.
1: To je elitní parta. No tak on, Rudy je Čech, samozřejmě, ale většinu života žije v Americe. A já ho mám strašně rád a zase bych si vzal toho Březinu. Spojuje nás ten smysl pro humor. Já strašně rád Rudyho poslouchám, jo, nejenom jako muzikanta, ale i jako vypravič. A myslím, že třeba jeho vzpomínková knížka je naprosto úžasná.
0: Posluchači ho taky slyšeli tady v tomhle studiu hovořit, takže si možná ještě vzpomenou a můžou si udělat představu. Já se chci teď ještě zeptat na, vy jste říkal, že málo teda byste chodil do divadla, kdybyste chodil jenom na svoje režijní divadelní představení, ale co vás přitahuje na tom divadle třeba odskočit si vlastně od toho filmu, který je takový základ pro vás?
1: No, je to jiný médium, je to živý, ten film má, řekl, tak samozřejmě někde je to, jsou tam styční body, jo, čemu tam učinkují herci, ale ty vypravěcí prostředky jsou jiný. To divadlo je metaforičtější, děje se teď a tady před váma, má jiný možnosti a zároveň je na něm zrušující ten limit, že to vyprchá. Že já jsem si to uvědomoval zvlášť intenzivně, že já jsem se strašně obdivoval, přestože byl jenom o dva roky starší, Petru Léblovi. Chodil jsem pod Gimplu na divadlo do Prapo, nebo později jalo, byla Událost, groteska, Tauridus a tyhle věci, tak já jsem to zbožňoval. Pak jsme byli spolužáci, on chodil paralelního ročníku na Damu, na režii. Obdivoval jsem jeho kariéru v divadle na Zábradlí. On byl legenda už za svého života, bohužel tragicky zahynul nebo rozhodl se zemřít. Ale ty jeho inscenace se ještě hrály a já se to pamatuju, že jsem u některých viděl třeba Dernieru, myslím si, celou Strýčka Váně. A říkal jsem, a teď to zmizí. A už to nebude, protože třeba ta poetika Petra Lébla, já když vidím záznamy těch her, tak kdybych to neznal z toho divadla, tak by se mi to nelíbilo. A přitom v tom divadle se mi to strašně líbilo. Prostě něco se podle mě nedá úplně přenést. Něco jo, nějaký inscenace, který jsem třeba viděl zaznamenaný, který dělal v divadle na Zábradlí Evald Šorm, tak samozřejmě v tom divadle to mělo větší sílu, ale když se na to podívá člověk po těch 40 letech, tak to furt je jako dobrý. Ta poetika něčím přenosná je. Ale poetika toho Dušana Pařízka nebo Petra Lébla nebo Jana Mikuláška, to je prostě můj obrovský oblíbenec. Teď je to umělecký šéf divadla na Zábradlí. Nebo s Dorou Viceníkovou, tak oni jsou, on je jako kmenový režisér, není myslím umělecký šéf, ale myslím si, že to, co dělají, je naprosto mistrovský, ale nedá se to úplně zaznamenat, nebo dá se to zaznamenat, ale není to tak dobrý. Některé věci zaznamenat jde, ideální je, když ten tvůrce sám je jako schopný filmař, tak bych jmenoval dalšího svého obrovského oblíbence Jirku Havelku, tak třeba jeho famózní představení Dechovka, který se hrálo na Barášnický rychtě a byli do něj zapojení diváci a byla to prostě, byla to Událost, byla to představení roku tehdy, tak on si to i natočil. Asi na, já nevím, na kolik GoPročky, kdy lidi měli na hlavách ty kamery a on to pak se stříhal, tak to, tam se ten duch toho představení dá připomenout tímhletím. Viktor Tauš, další můj jako kámoš, kterým se obdivuju, tak natočil některé věci prostě v divadle takovým invenčním způsobem. Ale jinak to divadlo prostě zmizí. A je to kouzlo toho okamžiku je nepřenosný.
0: Tak to bylo o divadle s Janem Hřebejkem a teď bude píseň, která je taky vlastně z divadla Voskovce a Vericha z Osvobozeného divadla Kolumbovo vejce.

kéž by dnes měl ponorku a zajel do New Yorku zaspívat za celou Evropu. Čím se to naše oko kochá, jaká to velkolepá soba.

0: To bylo Kolumbovo vejce, Voskovec, Werich. Teď já nevím, jestli to bylo a z jakého představení.
1: Já myslím, že to bylo některé z těch úplně posledních představení. Já myslím, že to bylo úplně z nějakých poslední premiéry, protože ta skladba byla napsaná těsně někdy před Mnichovem. Vyloženě mluví o tom, o té hrozbě té války v Evropě, obrací se k té Americe, takže ta píseň se vlastně okamžitě nemohla hrát. Po válce jsme se neotáčeli jako společnost té Americe, takže i když se oni na krátkou dobu prostě opět sešli tady v těch poválečných letech, tak ta skladba se nehrála. Pak se 40 taky hrát nemohla. Já ji zbožňuji, je vtipná. Nevím, o tý, jestli to platí o té trumpovské Americe, tam se nechci pouštět do toho, ale to Kolumbovo. Mně se to líbí, my jsme to dali do trilogie Zahradnictví. Já to mám hrozně rád, je to ve filmu Nápadník, v tom posledním filmu z téhle trilogie. A zpívá to tam taková vzácná parta. Můj první asistent na tomhle filmu, Krištof Michal, zpěvák, kdysi support lesbět, dnes sportles, vynikající zpěvák a můj oblíbený první asistent. Tak ten tam hraje a zpívá, Zdeněk Pecháček tam je, je tam bohužel zemřelý Honza Kalina ze skupiny 100 zvířat. Já strašně rád odsazuju muzikanty. Teď mě třeba v poslední sérii hraje Nikola Mucha. A pak tam zpívá Anča Fialová, Martin Finger samozřejmě, ty to hraje na piano, on to teda na to piano nehraje v tom filmu. Já tu píseň mám prostě rád. Voskovec, Werich jsou vedle toho Jiřího Suchýho takový i téma. Já se furt každýho, kdo je třeba zažil, já jsem spolupracoval se Soňou Červenou, měl jsem ji velice v úctě a rád a taky jsem se jí vyptával na Voskovce s Werichem, že vlastně právě po válce dělala tady na tom muzikálu Divotvorný hrnec. Já jsem předtím se splet, když jsem mluvil s paní Klauzovou a řekl jsem, že můj táta režíroval Divotvorný hrnec divadle na Slupy, ale on dělal Divotvorný klobouk, myslím. Což je klicpere, že jo? No. Já si to pletu. Teda nepletu si to, ale občas se
0: klobouk hrnec, ano.
1: Prostě se přeřeknu. Ale takže s Soní jsem se vyptával v Miloše Formana, jsem se třeba vyptával na Voskovce. S ohromnou chutí jsem četl opravdu objevnou knížku Michala Bystrova o Voskovcově a Werichovi v Americe, protože o tom se daleka tolik nevědělo. Některé věci byly předmětem až takového mýtu, takže mně se tyhle ty dva chlapy a to jejich rozdělení a třeba jejich korespondence, to byl pro mě ohromný objev. A čtu to furt dokola. Už taky ve věku, kdy nějaké věci čtu po druhý, například vzpomínky akupunkturního lékaře Jaroslava Hovorky, který léčil Wericha v posledních letech. To jsou taky trošku trýznivý vzpomínky, ale jsou plný čínský poezie. Ten pan Hovorka byl taky synolog a baví se s Werichem o starý čínský poezii. A je to prostě moje téma, tyhle ti chlapy.
0: Vy už jste se na začátku zmínil o tom, co děláte teď, teda v současné době, protože jednou jsem vás chytil, jste jel na nějaké noční natáčení, ale připomeňme to, co to bude. A jestli teda chcete něco k tomu prozradit, samozřejmě.
1: Já dodělávám dva projekty pro Českou televizi, jeden už dokončujeme, děláme, mícháme zvuk. To je minisérie podle scénářů Martiny Formanové, podle jejich povídek Na tělo, jmenuje se to Na tělo. To je věr dílů, ve skupině Pipivý Vegan děláme, doděláváme, to je takový společenský satiricko-komediální vztahový seriál, kde jsme pospojovali ty povídky v osobách vlastně takových abiturientů, jako padesátník, kteří se potkávají po 30 letech na abiturientském večírku, kde jim hraje ten Olympik, který jim hráli i na maturiťáku. A myslím si, že to je zajímavý počin, kde ty hlavní mužské role hrajou mý kolegové Slávek Horák, Viktor Tauš, o Miky Křen, takže není, Tomáš Měcháček, ale tam je třeba Michal Baumruk, režisér, takže není to úplně takový po srsti, je to trošku, obsadil jsem tam celou řadu nějakých, bych řekl, i nových tváří, je tam Aneta Wignerová, bývalá mis, manželka Petra Kolečka, přesně, já jsem ní pozná, říkám, ta holka má ohromný talent, tak ta tam hraje, a pak tam hrajou teda známí herci, jako Táňa Diková nebo Klára Jisová. Lucka Žáčková. Já vždycky na někoho zapomenu, ale je to pak trapný. No a teď točíme podle Matěje Dadáka. To jsou takový tak Mrštíkovi, kdyby o 100 let později napsali Rok na vsi, takový vesnický seriál s Jirkou Havelkou, Marikou Šoposkou a Toničkou Formanovou v hlavních rolích. A zase ta už je úplně v odlišný roli s panem Šmicerem. Máme teď hezký nový setkání, jak tý Formanový, tak tady. tohle je mnohem těžší, protože tam ten seriál je, tam bylo těžký, aby to mělo tu lehkost, jo, když to tohle je jako trošku i jako tíživá věc a hlavně se odehrává během 4 ročních dob a my to nemůžeme točit během 4 ročních dob. Tam strašně moc nočních scén, hraje tam tolik herců, že kdybych je tady vymenovával dalších půl hodiny, tak to ještě všechny nevymenuju. Tak to je taková výzva, ale tam jsem v půlce té práce, tedy v půlce natáčení, tak tam to ještě nemůžu ani anoncovat, jaký to bude. U té Formanové tam jsem teda dost spokojený, si myslím, že se nám to povedlo. Nebo na mý možnosti. Jako, někdy mě přijde, že to třeba mohlo být líp napsaný, nebo že jsem to mohl líp třeba nějak obsadit nebo něco, ale nejsem vždycky spokojený sám se sebou na 100%, ale tady jsem tomu dal těch 100%, no, tak a myslím si, že to funguje, že lidi, co třeba ty povídky měli rádi v knížce, že to určitě nesklame.
0: Tak já moc děkuju, Honzo, že jste přišel do našeho studia k našemu rozhovoru. Poslouchali jsme taky příjemnou hudbu. Na závěr to bude od Toma Waitse píseň Marta, kterou jste si přál. A já vám přeju, aby se dál všecko dařilo a že se nesejdeme, a to si přeju já, nebo že se sejdeme, a to si přeju já, dřív než za 20 let zase.
1: Já řeknu drobnost, jo. No. Když jsem se zmínil o té Soně Červený, tak Soně měla velkou světovou kariéru jako zpěvačka. Myslím, že dokonce patří jako její rekord, že snad nejvíckrát ze všech zpěvaček 20. století zpívala na jevišti Carmen, ale to nevím to přesně. Ale co mě zaujalo, když ona s tou kariérou operní pěvkyně přestala, tak se vrhla na avantgardní divadlo, dělala s Pinou Bausch s Lou Reedem a úplně poslední věc, myslím, měla Black Ridera všude možně po světě a to je hudební divadlo s Tomem Waitsem, takže s Tomem Waitsem nás propojuje i paní Soňa Červená.
0: Děkuju, přeju krásný den a příjemné natáčení, i když bude třeba noční. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jsme Klasik Praha.
7: Koncert bez smokingu vám přináší
6: Klasik Praha.
8: Dnešní večerní koncert bude plný žhavého španělského temperamentu. Vždyť autorem hudby dnešního koncertu je Manuel de Falla. Falla patří k předním představitelům španělské národní hudební školy. Vystudoval konzervatoř v Madridu, později odešel do Paříže a v době první světové války se vrátil do Španělska. Později žil v Granadě a po vypuknutí občanské války ve Španělsku a zabití blízkého přítele odešel Falla do Argentiny, kde také zemřel. Jeho tvorbu zásadně ovlivnilo intenzivní studium španělského folklóru. K jeho nejznámějším dílům patří opera Krátký život, balety Čarodějná láska či Třírohý klobouk. Ke španělskému národnímu slohu se pak Falla výrazně přihlásil v letech 1909 až 15 skladbou Noci ve španělských zahradách pro klavír a orchestr. Fallu charakterizuje vyhraněné instrumentální myšlení. Jeho melodie a jejich rytmus jsou vázány na nástroj. Jeho skladatelská povaha je, jak už bylo řečeno, ovlivněna španělským lidovým tancem. Jeho harmonické zvláštnosti vycházejí z andaluské, kastilské a katalánské písně. Kastanětových a kytarových rytmů užívá jako organické složky svých skladeb a nejen to. Přenáší tyto oba typicky španělské nástroje do svého symfonického orchestru jako nástroje stálé a píše pro ně i vážné solové skladby. Pro dnešní večerní koncert jsme vybrali z tvorby Manuela de Falla hudbu z jeho baletu Čarodějná láska, skladbu Noci ve španělských zahradách a na závěr ještě zazní tanec z jeho opery Krátký život. Balet Čarodějná láska má svůj domov v čarokrásné Andaluzii. Původně měl Falla v úmyslu napsat tanec a píseň pro tanečnici Pastoru Imperio, cikánskou krasavici, která svým uměním dobývala publikum tanečních síní a baletních divadel. Ale původní hudební myšlenky se nakonec rozrostly v rozsáhlý balet se zpěvy. Líčí příběh cikánky Candeios, která v boji ztratila milence, ale brzy se setkává s novým nápadníkem. Milencův stín jí však brání v lásce a ani půlnoční ohňový tanec, kterým zahání duchy, nevysvobodí dívku z pronásledování. Štěstí milenců i věčný pokoj mrtvému vykupuje mladá Lucie, která se přízraku obětuje. Falla v baletu zhudebnil romantický příběh cikánské legendy z Andaluzie v literárním přepisu Martinéze Sierry, silně připomínající naše máchovské a erbenovské motivy. Čarodějnou lásku vystřídají ve večerním koncertu k Fallovi symfonické imprese pro klavír a orchestr Noci ve španělských zahradách. Navštívíme tedy Generalife, uslyšíme vzdálený tanec a projdeme se po zahradách v Sierra Córdova. Večerní koncert uzavřeme pak mezihrou a tancem z Fallovy opery Krátký život. Hrát bude londýnský symfonický orchestr, který řídí Geoffrey Simon. V nahrávce hudby z baletu Čarodějná láska uslyšíme také hlas mezzosopranistky Sarah Walker a klavírní part v Noci ve španělských zahradách přednese Margaret Fingrat. Věřím, že tedy prožijete s fajovou hudbou krásný večer a přeji příjemný poslech.
6: Koncert bez smokingu
7: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: Klasik Praha. Slavná auditoria.
0: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
2: Už delší dobu se jednou měsíčně vydáváme do míst, kde je hudba připomínána vzpomínkami na pěvkyně či pěvce, na skladatele či na dirigenty. Prostě na osobnosti, které stělesňovaly svoji epochu tak výrazně, že se staly nadčasovými. Může mít ale muzeum také hudební instituce, jmenovitě operní divadlo? No, úplně obvyklé to není, ale třeba v Paříži nebo v Miláně se něco takového vybudovat podařilo. Muzeum pařížské opery, čili Palais Garnier, si ponechme na jindy. Dnes zamíříme do Musea della Scala, neboli v doslovném překladu Muzea žebříku. Což zní natolik divně, že si to vyžaduje letmé vysvětlení. Psal se rok 1381, když byl v srdci Milána postaven nový kostel nazvaný Santa Maria della Scala. Přežil zde bezmála 4 století, než se usoudilo, že jeho statika je nestabilní a musí být zbořen. Na pokyn císařovny Marie Terezie, do jejíž panovnické gesce toto území roku 1776 patřilo, se zároveň rozhodlo o dalším osudu tohoto jedinečného pozemku. Bude na něm stát operní divadlo, ikonická milánská Skala. Proč se jmenuje právě tak, bývá mylně vysvětlováno. Pracuje se totiž s předpokladem, že tímto italským slovem jsou nazývány pouze schody, schodiště. A tak se koumá, jestli se do kostela chodilo právě po nich a pokud zda na to nějak navazuje divadlo. Jenomže příběh má jiné historické základy. Výstavbu zmíněného kostela musel koncem 14. století někdo financovat. Úkolu se ujala společensky aktivní manželka milánského vládce Beatrice Regina, pocházející ze šlechtického rodu Scala. Proč se tak nazýval? Protože si do štítu, přesněji do erbu, vetkl žebřík, neboli skalu, jak zní druhý význam tohoto slova. Ať už znázorněn ve strohé podobě, nebo obohacen sedícím orlem, byl tento heraldický žebřík symbolem cesty vzhůru, životem, pracovní kariérou, společenským prostředím. Po kostelu Santa Maria della Scala zdědil pak tento přídomek i operní svatostánek, proto správný překlad názvu Teatro Scala zní divadlo žebříku. A v jeho bezprostředním sousedství vzniklo před více než 100 lety Museo della Scala, věnované Verdimu, Rossiniu a dalším velikánům opery. Prostě muzeum nejslavnějšího žebříku. Vydejme se tam. Čím jiným tedy otevřít dnešní pořad, než duetem z opery Hedvábný žebřík Joaquina Rossiniho. Zpívat budou Eva May a Bruno Pratico, mnichovský rozhlasový orchestr řídí Marcello Viotti.

Mít za soupeře jednoho z nejbohatších mužů planety a přeplatit ho, to se nepodaří jen tak někomu. Výjimkou se počátkem minulého století stala trojice mužů, které v jejich smělém plánu podpořilo 50 nejvýznamnějších osobností města Milán a po jistém váhání rovněž italský stát. Psal se rok 1911, když se malíř Lodovico Poliagi, historik umění Ettore Modigliani a skladatel i libretista v jedné osobě Arrigo Boito, dozvěděli přelomovou zprávu, připutovala z Paříže a oznamovala, že vážený starožitník Jules Sambon pořádá aukci, ve které kromě jiných předmětů na čele s cennými mincemi nabízí ke koupi ucelenou sbírku dokumentů týkajících se proslulé milánské skaly. Ty přece nemůže koupit kdokoliv, ani ten J.P. Morgan, americký miliardář, který se o ně uchází, mysleli si pánové. A podařilo se nemožné, tudíž se sluší trojlístek zakladatelů muzea skaly představit trochu blíž. Kdo byli ti pánové, kteří stáli u zrodu sbírky, jež se stala pýchou Milána i celé Itálie. Místním rodákem, pocházejícím z vyšších kruhů, byl výtvarník Poliagi, který svými malbami vyzdobil řadu významných staveb, například jeho Pieta, dodnes krášlí vchod do kaple ve městě Monza. Právě tam se, mimochodem, po čase uchýlil, jeho dům se stal malým muzeem, ale o větší a mnohem významnější muzeum se Lodovico zasloužil v Miláně. Na to, jak se muzejní sbírky tvoří, klasifikují a dělí na archivní a na přístupné veřejnosti, byl dlouholetý ředitel milánské galerie Breda, kunsthistorik Ettore Modigliani, odborníkem. Muž pozoruhodného osudu, který se musel za druhé světové války skrývat kvůli svému židovskému původu, ale pak se ke svému poslání sběratele vrátil. O tom, co všechno ho čeká, neměl samozřejmě ponětí roku 1911, kdy přizval ke smělým plánům na vznik muzea skaly známého skladatele, libretistu, básníka a publicistu jménem Arrigo Boito. Také tento autor opery Mefistofeles měl pestrý život. Vystudoval konzervatoř, ale bojoval v Garibaldiho armádě za nezávislost a sjednocení Itálie. V Paříži se Boito jako mladík seznámil s Verdim, když ale poté po vzoru Richarda Wagnera sepsul ve svých recenzích italskou operní tvorbu, měl co dělat, aby mu maestro Giuseppe odpustil. Stalo se. A díky tomu vznikly dvě poslední Verdiho opery, Otello a Falstaff, právě na Boitova libreta. Když se prý činorodý Arrigo ohlížel ve stáří za svým životem, nejvíc ze všech svých počinů si vážil zásadního podílu na vzniku muzea, které se nalézá v sousedství milánského operního domu Scala. A je tady další duet, tentokrát ze zmiňované Boitovy opery Mefistofeles. Zpívat budou Montserrat Caballé a Luciano Pavarotti, National Philharmonic Orchestra řídí Oliviero de Fabritis.

Jedna věc je získat v aukci různorodé dokumenty mapující okolnosti spojené s barvitým osudem Milanské skaly, ale druhá pak otázka jejich trvalého umístění. Na pomoc v této klíčové záležitosti naštěstí přispěchala vážená dynastie vydavatelů hudební literatury, jako už tehdy na prahu první světové války byla rodina Ricordiů. Zrovna se totiž do svého nového sídla stěhovala z budovy, těsně přiléhající ke skale, a nabídla ji jako muzejní sídlo. Když Muzeum skaly roku 1913 zpřístupnilo své sbírky veřejnosti, čítali přibližně 10 000 svazků zaměřených na operní recenze, divadelní vědu, biografie hudebních tvůrců či interpretů a samozřejmě na cenné partitury. Postupně se díky nákupům či darům sbírka rozrostla o obrazy a sochy spjaté s hudbou a o cenné hudební nástroje. Dnes má Muzeum skaly v majetku kromě 6 000 operních libret též na 7 000 návrhů operních kostýmů, přes 2 000 scénografických návrhů či více než 10 000 ukázek korespondence mezi skladateli, pěvci, režiséry. Vejít do tohoto království znamená ocitnout se hned vedle skaly v prostředí připomínajícím ze všeho nejvíc ohromný patricijský byt o mnoha místnostech. Návštěvníky vítá rozlehlá vstupní hala, vyzdobená bystami skladatelů od Paisiela po Pucciniho. Čestné místo zaujímá i socha samotného architekta skaly, jímž byl v 70. letech 18. století Giuseppe Piermarini. Jedinečnou výzdobu první z muzejních místností tvoří obrazy jistého Evarista Baskénise, výtvarníka, který se inspiroval květinovými zátišími od pověstného Archimbolda. Jen místo ovoce, kterým své pugéty kdysi zdobil dvorní malíř Rudolfa II., rostou na Evaristových plátnech nejrůznější hudební nástroje. A tak to jde místnost za místností,

polovinu zmíněného času. Samozřejmě, že jádrem muzejních sbírek zaměřených na Milánskou skalu jsou dokumenty spjaté se zlatou érou 19. století a jejího hlavního protagonisty Giuseppe Verdiho. Nezapomíná se ale ani na příběhy velkých dirigentů typu Artura Toscaniniho. A jedna z místností je věnována poctě vydavatelské firmě Ricordi. Já tu řeč i o operách Giuseppe Verdiho, a tak si teď dopřejme sborovou scénu z Verdiho opery Otello. Účinkovat budou členové Chicagského symfonického sboru a orchestru pod taktovkou Ricarda Muttiho.

každém muzeu hodném tohoto označení je ale očím běžných návštěvníků ukrytý depozitář. Zde v muzeu Scully se nazývá knihovna Livie Simony, protože tak si to v

V roce 1952 přál její syn Renato. Tehdy, nedlouho před svou smrtí, ve věku 76 let, věnoval Renato Simoni muzeu 54 tisíc různých svazků pod jedinou podmínkou, že knihovna ponese jméno jeho maminky, která mu jako samoživitelka kdysi umožnila přežít dětství v bolestné chudobě. A pomohla mu pak i v počátcích jeho letité dráhy hudebního kritika, recenzenta a dramatika. Navštívit muzeum Scali v Miláně není záležitost několika hodin, sem je třeba se vracet a nechat na sebe působit jak elegantní prostředí, tak především ohromně členité bohatství dokumentů nejrůznějšího druhu. Opera je tu královnou, zvoucí své obdivovatele do svébytného světa hudebního divadla. Závěrečná hudební ukázka bude z pera čtvrtého z operních velikánů Giacoma Pucciniho. Zazní unikátní symfonická svita z jeho opery Tosca, kterou sestavil dirigent Carlo Rizzi. Ten také bude v této svitě řídit orchestr Velšské národní opery.